chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

svojího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

0: Gagarine a život plyne dál.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisků, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Nějaký vtip?
2: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle zvyklá.
1: První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab a říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím, no v životě jsem na tom nejel, že... A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, ale kamarádi, proč jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme.
6: Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuji.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to takové. O to, pak si
7: ne,
3: tam
7: ne,
3: sednou
7: ne, ne.
3: Znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak raně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a pá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Aha, tak takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco
2: takového? Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
2: asi
1: se o to šlo.
2: Jo, ano, ty, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou s Václavem. Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zbyšková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme robot. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne. Je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře, ano. Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho slanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On povídá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Povídá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný povídá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on povídá, podívejte se, pane plukovníku, Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik se stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv, totální. Jako.
3: Přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, no. Takže řekla,
3: no to jo, že měla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: sečíst.
2: Ano.
3: Kdybych
2: ano,
3: to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štěrce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte je paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůlán, dej mi bůlán, prosím, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten já nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klub. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Opozice vyzvala vládu k jednání o veřejnoprávních médiích. Správa železnic připravuje modernizaci Turnovského nádraží. Liberecký zámek nabídne i letos kulturní program na celé prázdniny. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená obstruovat novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Pozvání na schůzku dostali i zástupci koalice. Nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na jednání zapomněl.
2: Já jsem úplně neporozuměl, v čem bude třeba odlišná oproti té schůzce předchozí. Myslím si, že tam ty zásadní stanoviska, ať už ředitelů ČT Českého rozhlasu byly. Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
0: Vládní koalice chce od nového roku převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle opozice návrh ohrozí nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Na tom trvají také ředitelé obou médií. Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu. Hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do dvou částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. V Liberci se letos v létě znovu otevře městský zámek. Vedení města tam ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt připravilo kulturní program na celé prázdniny. Začne 14. července. Lidé budou moci zámek navštěvovat vždy od úterý do soboty. Úterní večery budou patřit letnímu kinu. Na středy organizátoři připravili koncerty. Komentované prohlídky zámeckých interiérů jsou naplánované na soboty. Na zámku také lidé po celé prázdniny uvidí interaktivní výstavu Rudolf druhý ožívá, říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková.
3: Výstavu připravujeme ve spolupráci

0: Jel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Prezident od té doby několikrát premiérovi navrhl společnou schůzku, Babiš mu ale v dopise odpověděl, že k ní nevidí důvod. Počasí. Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté hodině, k tomu tedy v kalendáři 2. července a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás v tomto čase během čtvrtečního ranního vysílání zdraví Martin Kolín. Před námi tedy opět 4 hodiny dobrého rána, během kterých se podíváme na, myslím si, velmi letní téma. Policie loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících a my se tedy na kola za okamžik vydáme i ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V první řadě řidičům přejeme šťastnou cestu, cyklistům, a to ať už těm na klasickým kolům nebo také na elektrokolech, popřejeme hlavně šťastnou cestu, a to ideálně bez nehod. Šťastnou cestu a dobrý poslech.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Myslím si píseň, která není potřeba představovat, ale přeci jenom můžeme, to je naše věc, tak jak zpívala Iveta Bartošová a také Michal David z úvodu našeho čtvrtečního vysílání 12 minut po 5. hodině. Dobré ráno, zdravím vás do nového dne, tedy do čtvrtka, to 2. července. Pokračuje nám tedy léto, kalendářně určitě venku by někdo mohl pochybovat a na druhé straně, přiznám se, v tomto momentě mi to potom minulém týdnu přesně takto vyhovuje. Na druhé straně my jsme mluvili o kolech, o cyklistech a můžeme tedy skutečně začít otázkou, pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit, pak byste totiž měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol navíc policisté evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme převážně slunečno, ojediněle tedy v Libereckém kraji mlhy, přes den už poté polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky. Večer budou od západu následně přibývat také přehánky a následně i oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 19 až 22 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek, ale opět mírná. Myslím si, velmi příjemná předpověď, která nás tady čeká 2. července v Libereckém kraji.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Také po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák a také skladatel Petr Bende. Dozvíme se například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně. Mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Já jen doplním, že si celý rozhovor s Petrem Bende můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Společně s Miroslavem Holubcem už za okamžik v dalších zprávách nabídneme, myslím si, dobré zprávy z Máchova jezera.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Deficit státního rozpočtu byl v červnu přes 183 miliardy korun. Oproti květnu tak vzrostl asi o 13 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Schodek byl v červnu čtvrtý nejhorší od vzniku samostatného Česka. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivěji kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Důvodem je výskyt přenosných chorob. Na Máchovo jezero se vrátila pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doxech, poslední na stejném místě končí v 18.50. Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by místo něj měl získat ministr zahraničí. Tři české tenistky prošly ve Wimbledonu do třetího kola. Karolína Muchová si v něm zahraje s Hajkou Savankevou a Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou. Dnes bude zpočátku slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Dobrého rána. Například už za okamžik cesta do Jablonce nad Nisou. Právě unikátního humanoidního robota začali testovat v tamním centru denních služeb. Pomáhá tam klientům s poruchou autistického spektra, mentálními i pohybovými problémy a přístroj, který využívá princip umělé inteligence, je vůbec první certifikovanou pomůckou svého druhu v Evropě. Tak jak konkrétně vypadá právě jeho asistence, to se za okamžik dozvíte.

0: Slámu v botách nosím, další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To byl Michal Tučný v 5 hodin a 38 minut. Je to také čas, kdy se můžeme vydat do Jablonce. Právě v domově a centru denních služeb v Jablonci nad Nisou začali testovat humanoidního robota Robic. Jde o první přístroj svého druhu, který je v Evropě certifikován jako zdravotnický prostředek. Testování probíhá díky společné iniciativě Agentury regionálního rozvoje a Liberec. Kraje. Provoz je financován z projektu Evropy, Evropský digitální inovační hub. Robot pomáhá v komunikaci lidem s poruchou autistického spektra a také s kombinovaným postižením. Jak to konkrétně vypadá, zjišťovala na místě redaktorka Jana Švecová.
1: Ahoj, jsem Robic, humanoidní robot. Jak se dnes máš?
2: S asistentkou Renatou Polkrápkovou stojím před robotkem, který má tak 60 cm na výšku. Vypadá jako dětská hračka.
3: Můžete se tady dotknout jemně a můžete položit otázku.
2: Ahoj Robiku, jak se ti líbí v Jablonci?
1: Ahoj, líbí se mi tady. Má to příjemnou atmosféru.
2: A na co se zeptáš ty mě?
3: Pardon, musíme zase takhle.
1: Co tě tady nejvíc baví, nebo proč sem chodíš?
2: A na to už odpovídají klienti?
3: Dá se komunikovat i skrz tu aplikaci přímo v tabletu s tím, že někteří klienti mají problém v komunikaci, že jim robot kloudně nerozumí, protože špatně artikulují nebo vyslovují, tak pomocí té aplikace ten pečovatel pomáhá s nějakým rozšifrováním té zprávy a on stojí při tom robotovi a povídá si s ním.
2: Klientům Jabloneckého centra bude v testovacím režimu sloužit do konce roku. A jak se do Libereckého kraje vůbec dostal, to už popisuje jednatel Agentury regionálního rozvoje Petr Dobrovský.
4: My jsme v dlouhodobé spolupráci s podobnou organizací v Madridu a tam Robic vznikl jako startup. Tam jsme se s ním poznali a domluvili jsme se na tom, že bychom mohli ho přivést k nám do Libereckého kraje, aby i tady mohl jednak pomáhat, ale zároveň také, aby mohl dávat zpětnou vazbu výrobcům v jeho dalším rozvoji.
2: A doplňuje jeho kolega Jiří Vojtěch.
5: Je to technologie, která je v Evropské unii jediná certifikovaná terapeutická pomůcka na tuto cílovou skupinu. Primárně ten robot slouží ke cvičení a ke zlepšování kognitivních funkcí těch klientů.
2: S klienty třeba tančí, cvičí i rozmlouvá.
1: Chceš začít s jednoduchými větami, se představováním nebo s konkrétní situací?
6: Je to pro nás nová možnost s lidmi jinak cvičit, jinak s nima pracovat, rozšířila nám možnosti nových aktivit právě s klienty a využíváme ho určitě při práci s klienty, kteří jsou pohybově šikovnější, tak zároveň u lidí, kteří naopak jsou upoutáni na vozík a i tak ho můžeme vyzkoušet vlastně jako v rámci různých rozsahů možností, schopností těch jednotlivých klientů.
2: Popisuje pečovat Simona Latislavová. Já jsem se dočetla, že ten robotek může s klienty komunikovat dokonce i pomocí znakové řeči. Velkou oporou je pro komunikaci s klienty s poruchou autistického spektra, kde je někdy ta komunikace, ta možnost dostat se k ním do jejich vnitřního světa velmi obtížná. Tak jak ho přijímají a je to pro ně výhoda?
3: Určitě je. A oni i tím, že jsou jako techničtější, víc se zajímají o tyhle ty věci, tak určitě pro ně to je úplná výhra.
0: Robot Robic bude v Jablonci do konce roku a zamíří i do turnovské organizace Slunce všem, která poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

0: počasí.
1: Ještě ráno převážně slunečno, ojediněle tedy hlášené mlhy. Přes den už poté polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky. Večer bude od západu oblačnost přibývat a v závěru dne se přehánky nebo déšť vyskytnou místy. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 19 až 22 stupni a ráno ještě slabý, přes den poté mírný severozápadní až západní vítr.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Se skupinou Čína s kinama pokročilo čtvrteční dobré ráno a můžeme v tomto směru také zamířit za pobavením. Jede mašinka a v ní sedí maminka. Jak to skončí, uslyšíte za chviličku od Jiřího Krampola, který se nám kdysi svěřil s tím, jaké dopisy dostával od diváků.
1: Píše mi nějaká paní: vážený Jiří Krampole, velice vás obdivuji. Tak jsem si jako si říkal, obdivuji. Za to, že ještě udržíte rovnováhu. Já, i když jsem stejný ročník jako vy, tak přepadám. PS, teď jsem si vás vystřihla a přišpetlím vás na nástěnku. Vaše Marie V.Eš, mladá Boleslav, domov seniorů. No to je přece nádherný, ne? Takovejhle dopis. A pak jsem dostal dopis od nějakého chlapa, parafrázet na jede mašinka, a to je nádherný, co ten chlap napsal. Jede mašinka a v ní sedí maminka. Vožralá jak pralinka. Vedle sedí tatínek a je jako maminka.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot opět mírně stouply. Provoz v Jablonecké ulici Nová Pasířská komplikuje oprava mostu. U lesního koupaliště vzniknou opatření proti vodě z okolních lesů. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes mírně vzrostly. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 64 haléře. To je o 8 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupl o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléře. Vládní opatření regulující ceny paliv budou platit zatím do 19. července. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i římsa s chodníkem.
2: Opravu město naplánovalo na letní prázdniny, aby stavební práce omezily co nejmenší množství lidí. Cesta přes most bude po celou dobu opravy uzavřena. Komplikuje to mimo jiné i zásobování nedaleké mateřské školy. Ke školce se lidé dostanou po schodištích z ulic Budovatelů a Unisy nebo brankou z ulice Ulávky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Městské lesy v Liberci vybudují v blízkosti lesního koupaliště 15 tůní. Mají zmírnit erozi a při přívalových deštích koupaliště ochránit před naplaveninami. Práce začnou 20. července a potrvají 2 až 3 týdny. Provoz lesního koupaliště neomezí. Kromě tůní budou stékání vody z Žulového vrchu bránit i nové svodnice a opatření jáma hráz, vysvětluje ředitel městských lesů Jiří Bliml.
3: Má to zabránit rychlému splavení vody z toho Žulového vrchu. Jáma hráz zadrží postupně tu vodu, která by vymělala lesní linky. Totéž budou mít za funkci i ty lesní tůně. Ta voda, která poteče, tak se bude zadržovat těch tůních a postupně vsakovat.
0: Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednání případu 3 mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným za to hrozí až 6leté vězení. Muže i z kabely v kufru auta nedaleko místa činu zadržela policejní hlídka. K činu se přiznali.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.

Vysílání s datem 2. července pokračuje ze studia Českého rozhlasu Liberec, vás tedy i po 6. hodině zdraví Martin Kolín. A myslím si, když se vrátíme k minulému týdnu, tak tématem číslo 1 byly vedra. Některé tedy skutečně vysoké, ty minimálně ty tedy teploty, když jsme měřili na území celé České republiky. Přeci jen v Doksanech na Litoměřicku o víkendu padl republikový teplotní rekord. Toto místo patří k těm vůbec nejteplejším v Ústeckém kraji a zástupce vedoucího stanice Českého hydrometeorologického ústavu jsme se proto ptali, proč tomu tak je. A taky, jak se tam vůbec lidem žije. Ostatně, co říkali, to se za okamžik dozvíte v další reportáži.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6. rozhlas Liberec.

0: Helenou Vondráčkovou jsme pokročili nejen tady filmovou, ale nestárnoucí písní Lásko má já s touňou a samozřejmě v tomto směru patří i určité pozastavení také u mé osoby v tomto směru, hlavně tedy pozastavení u hry na klavír, neboť je to jedna z mála písní, kterou si i po několika letech stále čas od času zahraji v momentě, kdy je tedy možnost. Lásko má já s touňou tedy za námi, 10 minut po 6. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy vám přejeme příjemný poslech a hlavně poklidné čtvrteční ráno. Můžeme se ještě tedy vrátit k víkendu, protože historicky nejvyšší teplotu v Česku zaznamenali v neděli 28. června přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Jde o absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června. Jak se žije lidem na nejteplejším místě v Česku? To zjišťovala naše reportérka.
1: Já zbožňuju teplo. Zbožňuju. Nesnáším zimu. A to je ono. A ty ostatní, a já říkám, komu se to nelíbí, ať zaleze do sklepa anebo do stínu.
2: Takže vám to vyhovuje?
1: Ano, globální oteplení mě vyhovuje.
2: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století a vysoké teploty si pochvaluje stejně jako paní Rytířová.
3: V těch letech je to dobrý, no. 80, no tak co by.
2: Nechodíte se někam ochlazovat v těch vedrech teda?
3: Do Horky, celý den třeba včera.
2: Celý den?
3: V neděli 8 hodin, no, takže v pohodě. Jo, my starý domorodci, no, tam je to, pro nás je to dobrý.
2: Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
2: Je to tam zaznamenané?
4: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty. Jo?
2: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9°C. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
4: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
2: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Čím se to dá vysvětlit vlastně?
4: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 metru za sekundu.
2: Jak to, že mě třeba v paneláku ukazuje teploměr víc než těch 41,9?
4: Záleží na jeho umístění, že jo? Standard je 2 metry nad povrchem země. To znamená, vy, když ho budete mít někde v 10. patře v paneláku, v 5. patře, tak naměříte úplně jiné hodnoty, že jo? A navíc město bývá minimálně 1,5 až 2 stupně teplejší než prostě tahle ta otevřená krajina.
2: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin. Z Doksan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: Během čtvrtka očekáváme ráno a částečně i dopoledne převážně slunečnou oblohu, přes den už poté polojasno až oblačno a později večer na západě kraje očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 19 a 22 stupni. Ráno slabý, přes den mírný, severozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: síla, pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101,50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
2: Výborně, výborně, Tomáši!
1: Já přeju pěkný den.

0: Jak to vypadá s budoucností koupaliště v Otkovicích nad Mohelkou? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově také budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turów na české straně. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení. Z dlouhodobého hlediska je důl nepřekračuje. Přestavbu koupaliště na přírodní koupací biotop chce letos v létě zahájit vedení Otkovic nad Mohelkou na Liberecku. Radnice v opakovaném výběrovém řízení vybrala stavební firmu. Lidé by se tam mohli začít koupat už příští rok. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty. Fotbalisté Spojených států postoupili do osmifinále mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Dnes bude zpočátku slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky a teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během čtvrtečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec, to znamená datum v kalendáři 2. července 6 hodin 32 minut aktuální čas a my společně ve vysílání pokračujeme už za okamžik dalším pohledem aktualit z regionu, zkrátka z Libereckého kraje a okolí a k tomu nás samozřejmě před 7 hodinou čeká i cesta za těmi nejmenšími, společně s nimi připomeneme loutky a také trochu divadla. V jaké souvislosti a při jaké příležitosti, to se ve vysílání dozvíte.

0: Karel Gott a také Darina Rolincová s písní Zvonky štěstí. Pravda, v ranních hodinách pravděpodobně jediné, co člověk slyší, tak je budík a ten tolikrát štěstí nepřinese, tak věřím, že dobré ráno společně s námi máte vy, tedy naši posluchači. 6 hodin 38 minut. Je to také čas, kdy jsme slíbili další pohled do Libereckého kraje. Ku příkladu na stránkách Josefova dolu jsme našli důležité oznámení. V minulých dnech Správa železnic uzavřela natrvalo železniční přejezd, který se nachází asi 100 metrů od vlakového nádraží. Zrušení železničního přejezdu bylo na žádost vlastníka přejezdu, tedy Správy železnic, která tímto zvyšuje bezpečnost vlakové dopravy. Zákon uzavření umožňuje, jelikož hlavní podmínkou uzavření přejezdu je, že objízdná trasa nesmí být delší než 5 kilometrů. Obec na tuto situaci reagovala před 2 lety, když zajistila objízdnou trasu, která vede přes areál bývalé pily. Trasa je jen o několik set metrů delší. Druhým rokem je zde vybudována nová asfaltová cesta s pouličním osvětlením. Tak tedy informace pro řidiče v Josefově dole. Společně se můžeme vydat také na stránky Rychnova u Jablonce. Soutěž nejlepších hasičů hostí tuto neděli, tedy 5. července, právě Rychnov u Jablonce. Nad ní jsou TFA Rychnov 2026 je krajským postupovým kolem na mistrovství České republiky. Začíná v 10 hodin dopoledne u tamní hasičské zbrojnice. Případně další informace najdete na stránkách Rychnova, ze kterých my jsme informaci čerpali. Tak ať už na víkend plánujete cokoliv, věříme, že i v tomto směru jsme třeba s programem poradili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto ve své specifické podobě pokračuje také ve čtvrtek, pravda, nebudou to čtyřicítky, dnešní denní maxima mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách okolo 20 stupňů. Ráno a částečně také dopoledne očekáváme převážně slunečnou oblohu, přes den už poté polojasno až oblačno a později večer na západě kraje také postupné přibývání oblačnosti. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, ráno slabý, přes den mírný, severozápadní až západní vítr. Tak takové počasí nás čeká v Libereckém kraji dnes s datem 2. července.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený a společně s ním řekněme asi nejikoničtější píseň jeho repertoáru, a to Naše cesty. Ty nás v čase 6 hodin 48 minut zavedli také ke kalendáři a trochu do historie. Dnes uplynulo 75 let, kdy vznikla celostátní přehlídka amatérského loutkařství, známá jako Loutkařská Chrudim. Je to tak nejstarší nepřetržitě pořádaný loutkařský festival na světě a probíhá právě teď až do 6. července. V hlavním programu nabídne 18 inscenací, desítky dalších vystoupení, tvůrčí dílny i zahraniční hosty z 5 zemí. Teď už ale k samotným loutkám s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je loutka?
2: To je takovej padáček na provázkách a ty provázky jsou připevněny na takových tyčkách. S těma tyčkama se hejbe a tím se hejbe i ta loutka.
3: A kdo loutkou pohybuje?
2: Nějaký pan nebo paní, a můžou být loutky i vyrobený ze dřeva.
4: A taky loutky jsou kousky dřeva, který je pomalovaný.
3: Existují i strašidelné loutky?
4: Existují. Třeba Stínový divadlo, tam jsou taky loutky, akorát že je to takový strašidelný, protože je to černý.
3: A jak se hraje Stínové divadlo?
4: Já jsem si ho zkoušela a ono je to jiný než normální divadlo, ono to není za provázky. Ono se svítí na látku, zatím jsou ty loutky a pak tam jsou takové tyčky a díky tomu pohybuješ rukama. A třeba Drak, to je nejstrašidelnější stínová loutka.
3: Jaká loutka je nejhezčí?
4: Princezna.

Karton na bórek, a taki porcelan. Sobota rejba.

0: Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Turnov chce do 4 let kompletně zmodernizovat veřejné osvětlení. Asi tisícovka firem dostala odklad na odevzdání daňového přiznání. V Ralsku na Českolipsku bude při podzimních volbách i referendum. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. 2/3 veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne 3. etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Radnice si kvůli tomu nechala zpracovat speciální analýzu, dodává starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
2: Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmů za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Zastupitelstvo Ralska na Českolipsku vyhlásilo referendum o obnovitelných zdrojích energie. Bude spolu s podzimními komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. V druhé části se lidé mohou vyjádřit, zda se v referendech bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku, říká starosta Miloslav Tuma z Hnutí ANO.
4: Je to závazný pro nás, nikoli pro kraj. Nicméně pan hejtman na schůzi, která se konala v dubnu u nás v kulturním domě v Kuřivodech, sdělil, že to referendum, pokud bude platný, takže ho bude respektovat. Takže do jaké míry je pro ně závazné, tak to uvidíme.
2: V centru Kyjeva vypukl požár po výbuchu během leteckého poplachu. Podle náčelníka kyjevské vojenské správy Timura Tkačenka ukrajinská protivzdušná obrana odrazila útok ruských dronů. Jejich úlomky dopadly v centru města a na jeho severovýchodním předměstí. Podle svědků hořela střecha budovy na jednom z centrálních bulvárů a na západě města byly slyšet výbuchy.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Skupina Katapult, 13 minut po 7 hodině s písní Někdy příště, čtvrteční dobré ráno, datum 2. července. My se společně tedy po 7 hodině můžeme vydat za sportem, a to přesně jak jsme avizovali. Fotbalisté Jablonce vyhráli první dva zápasy v přípravě na novou sezónu. Přehráli Vlašim i Mladou Boleslav, a to na turnaji v Benátkách nad Jizerou, kde bydlí a s fotbalem začínal jejich útočník Jan Chramosta. Samozřejmě na tamní stadion nezapomíná.
1: Rád se sem vracím, on mi tady nejmladší syn hraje, takže jakoby na tomhle stadionu trávím hodně času a jsem rád, že se můžu proběhnout na tom hřišti.
2: Říkal Jan Chramosta. O fotbale dodnes komunikuje s dědečkem, dnes 82-letým Janem Šáralem.
1: Jo, tak snažíme se, i když samozřejmě léta přibývají, děda je vlastně z Prahy, takže třeba spíš po telefonu, úplně tolik času na sebe nemáme, ale teď hlavně přes to léto, když jsou tady, tak určitě navštívíme, jezdíme za nima na chalupu do Kochánek, což je tady poblíž, a neustále samozřejmě řešíme ten fotbal.
2: Člen klubu ligových kanonýrů vnímá, že právě děda se na jeho fotbalovém růstu výrazně podepsal.
1: Jo, jednoznačně, myslím si, že jemu patří největší dík, myslím si, že obětoval spoustu jeho času, úsilí, nejenom to ježdění, že já to znám teď s dětma, kdy člověk prakticky každý odpoledne vozí po tréninkách, víkendy tráví na těch turnajích, takže vím, co to je za řeholi, takže on tenhle ten čas pro mě obětoval a myslím si, že hodně děkuju za to právě mu tam, kde jsem. On je na kou do ligy, no, v dresu Pardubic, co si tak pamatuju, sice já jsem ho neviděl, já ho viděl právě až v těch Kochánkách, nebo když hrál třeba za nějaký ty starý pády, no, když oni tam proháněli v těch svých 50-60 letech, takže myslím si, že v té noze to měl, no, to je jasné.
2: Jan Šáral pozorně poslouchal a zamyslel se, co může mít Jan Chramosta po něm.
3: Rychlou kličku, rychlej centr a bum ho. A je to. Vždycky jsme hráli vyloženě jenom útočně.
2: U vnuka přitušil, že by to právě s fotbalem mohl daleko dotáhnout.
3: No, já jsem to cítil úplně vevnitř, protože se to ve mně rodilo, co jako spolu děláme, protože jsme nedělali jen tak něco. Každý den třeba prázdniny byly, že jo, tak o prázdninách neexistovala, že bychom jeli a někde odpočívali. To byly normální tréninky, běhání, skákání, plavání.
2: Možná se pak oba znovu potkají na hřišti v Benátkách, až jednou ligový šampion z Plzní a dvojnásobný vítěz poháru s Mladou Boleslaví na závěr kariéry zvolí návrat do svého bývalého klubu.
1: Uvidíme, je to možnost, určitě nezavrhuji.
2: Uzavřel Jan Chramosta z Benátek nad Jizerou. Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud vám během letních měsíců chybělo sluníčko, myslím si, dnes už potěšíme. Čeká nás totiž hlavně ráno a částečně i dopoledne převážně slunečno, přes den poté polojasno až oblačno. Pravda, později večer na západě kraje očekáváme postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty ale dnes velmi příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni. K tomu tedy ráno slabý, přes den už poté mírný severozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď, ta je pro dnešek na jedničce. Tak takové počasí nás tedy dnes čeká v Libereckém kraji.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Společně se ve zprávách Miroslava Hlubce podíváme také na plánování výstavby v Kořenově.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Deficit státního rozpočtu byl v červnu přes 183 miliardy korun. Oproti květnu tak vzrostl asi o 13 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Schodek byl v červnu čtvrtý nejhorší od vzniku samostatného Česka. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů. Budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu. Na Máchovo jezero se vrátila pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8:20 z přístaviště v Doxech, poslední na stejném místě končí v 18:50. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu. Pět českých tenistů a tenistek dnes zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na kurtech v Londýně se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Dnes bude zpočátku slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10 mezi Dolním Kořenovem a Hrachovem dnes můžete potkat vozidlo údržby. Kvůli opravám vozovky tam bude pravý jízdní pruh až přibližně do 15 hodin neprůjezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minut, to byly další zprávy Miroslava Hlubce, čtvrteční Dobré ráno pokračuje, hlavně tedy dobré ráno přejeme vám a to našim posluchačům, dnes tedy s datem 2. července. Můžeme připomenout, že se včerejškem změnila pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro nás, tedy pro zákazníky, to vysvětlíme ve vysílání před 8. hodinou. Možná jste i vy na různých zahraničních e-shopek a tržištích nakupovali různé drobné předměty, tak v tomto směru rozhodně doporučíme poslouchat Český rozhlas Liberec, kdy tedy vysvětlíme podrobnosti právě o změně cla. K tomu nás čeká v následujících 30 minutách už za okamžik připomenutí dalších aktualit a regionalit a také se budeme věnovat počasí společně s meteorologií.

lepší, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Petr Spálený a s ním Obyčejná žena. Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, 9 minut po půl osmé, což je čas, kdy můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje. V první řadě jsme zamířili na webové stránky Bedřichova. Právě v budově obecního úřadu v Bedřichově dnes totiž startují prázdninové tvořivé čtvrtky. Od 9. do 16. hodiny si můžete prohlédnout, jak vypadá práce se sklářským kahanem, poslechnout si povídání o skle z Jizerských hor a taky si zkusit vyrobit vlastní skleněnou květinu. Akce je vhodná i pro děti od 5 let, tak během prázdnin, myslím si, velmi příjemné zpestření programu. Na druhé straně teď také trochu sportu, pokud máte rádi. Tedy v tomto případě hlavně tenis. Můžete se ještě dnes přihlásit na tenisový turnaj ve čtyřhře, který se koná v sobotu 4. července, a to v Pěnčíně u Liberce. Turnaj je pro sportovní nadšence, mužské i ženské dvojce, povoleny jsou také smíšené páry a podle pořadatelů se neodejde s prázdnou. Hlavní je ale užít si sportovní den. Kontakt na přihlášení do turnaje najdete například v aplikaci Munipolis obce Sichrov, kde jsme tuto pozvánku našli také my.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: My jsme během čtvrtečního dobrého rána, tak jak je dobrým zvykem, slíbili také předpověď společně s meteorology a skutečně ve vysílání můžeme přivítat paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, sluníčko, velmi příjemná změna, tu jste nám naplánovali dobře, tak prozraďte, jak to dnes společně tady se sluníčkem bude i s teplotami?
2: Tak ráno a dopoledne bude převážně slunečno, přes den potom polojasno nebo oblačno. Teploty teď po ránu mezi 15 a 18 stupni, na horách okolo 13, no a přes den ty odpolední teploty by měly vystoupat mezi 23 a 26 stupňů v nížinách, na horách potom mezi 19 a 22.
1: Tak ten výhled velmi příjemný, nebude zima, nebude ale ani vedro, to je rozhodně skvělá zpráva. Na druhé straně vy jste zmiňovala i oblačnost, přidá se k ní tedy nějaká přehánka nebo déšť?
2: Během dneška srážky nečekáme, pršet by mělo potom až v noci na zítra.
1: Takže skutečně, léto už pokračuje v takovém tom tradičním duchu a to si myslím, že je příjemná zpráva, kterou nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. Díky za to, přejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Nať také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 12 minut před 8 hodinou během čtvrtečního dobrého rána. Společně jsme mluvili také o změnách, co se dovozu některého zboží týče, a skutečně záplava levného a často nekvalitního a také někdy nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Včera totiž začalo platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 euro. Pro tyto prodejce tak přestala platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by nikdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Soud zamítl žalobu zahrádkářů proti radnici v Doxech. Liberecký zámek nabídne i letos kulturní program na celé prázdniny. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Zahrádkáři z Dox na Českolipsku neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšilo nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud v České Lípě ji včera nepravomocně zamítl.
4: Předseda základní organizace číslo 4 Radek Kučera uvedl, že svaz vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. Další postup pak bude konzultovat s advokátem. Zahrádkáři se proti rozhodnutí mohou odvolat ke krajskému soudu. Nezávislý starosta Roman Fajbík s komentářem také čeká, až bude mít rozhodnutí v písemné podobě. Mrzí ho, že před podáním žaloby nedostal možnost vystoupit na členské schůzi svazu a vše vysvětlit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Liberci se letos v létě znovu otevře městský zámek. Vedení města tam ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt připravilo kulturní program na celé prázdniny. Začne 14. července. Lidé budou moci zámek navštěvovat vždy v úterý do soboty. Úterní večery budou patřit letnímu kinu. Na středy organizátoři připravili koncerty. Komentované prohlídky zámeckých interiérů jsou naplánované na soboty. Na zámku také lidé po celé prázdniny uvidí interaktivní výstavu Rudolf II. Ožívá, říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková.
5: Výstavu připravujeme ve spolupráci s autorem Ondřejem Reou a ta výstava má vlastně za cíl představit ten život toho Rudolfa II. Pomocí moderních technologií a je určená jak pro malé i velké diváky.
2: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už také prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě je kvůli práci na silnici uzavřená Liberecká ulice. Omezení platí do 9. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině v kalendáři 2. července. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme také čtvrtek, právě vysílání Českého rozhlasu Liberec. S tímto datem a v tomto čase budeme mít možnost věnovat se typickému, dejme tomu jarnímu a hlavně letnímu tématu. Věnovat se totiž budeme klíšťové encefalitidě. Připomeneme dlouhodobé příznaky a to na základě vědecké studie českých infekcí.

0: Ivetou Bartošovou jsme vkročili do další vysílací hodiny čtvrtečního dobrého rána 2. července v kalendáři. Přejeme nejen příjemný poslech řidičům, také šťastnou cestu, pokud právě snídáte. K tomu přidáme i přání a dobré chuti. My jsme před okamžikem nastínili, kterým směrem se v tomto čase, tedy 12 minut po 8. hodině, vydáme. I mladí pacienti mohou mít dlouhodobé potíže po prodělané klíšťové encefalitidě. Trápit je mohou například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Vyplývá to z nově publikované studie českých infektologů. Vedli ji lékaři z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V Česku se každoročně diagnostikuje kolem 700 případů této nemoci.
1: Pojďte mi natáhnout ty ruce a ukážeme si, ještě stále se klepou.
2: Ptá se lékařka Eva Judová, 20-leté Lucie. Necelý týden už leží na klinice infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli nákaze klíšťatem. Mimo jiné ji trápí silný třes prstů.
1: Už je to lepší, než to bylo, ale furt ještě trochu se. Zrovna tohle to je jedna z těch věcí, co opravdu může přetrvávat. Není to třeba něco, co by nám bránilo pacientku propustit domů. Je to opravdu jako taky častá taková jako komplikace, kterou vydáváme. Může to samozřejmě lidi limitovat v jejich profesi, když vykonávají nějakou jemnou práci.
3: Je to něco, co se teda ztratí?
1: Mělo by se to postupně časem upravit, ale opravdu to dlouhodobé přetrvávání v rámci třeba týdnů vydáváme, není to jako nic neobvyklého.
2: Přisátého klíštěte si Lucie všimla v řádu hodin. Po třech dnech se u ní objevily horečky, které brzy ustoupily. Asi po dvou týdnech se ale vrátily znovu.
4: Mě hlavně hrozně bolela hlava, takže jsem vlastně nemohla vůbec fungovat a měla jsem ty horečky 39.
2: Na vedlejším lůžku leží padesátnice Květa. Také ona skončila v nemocnici kvůli klíštěti.
5: Po týdnu to přišlo najednou, prostě začala zimnice a ta horečka, potom vlastně už to jelo. No.
6: Dobrý den, dámy. Potřebujete něco na bolest?
2: Ujišťuje se zdravotní sestra Iva Rokosová.
6: Když by bylo potřeba, zvonečky máte u rukou, zazvoníte a řeknete si jo.
3: Opouštíme oddělení, kde jsou hospitalizovány pacientky, které vlastně budou už za chvíli propuštěny a vydáváme se směrem k jednotce intenzivní péče, kde teda leží další pacient.
7: Na začátku s panem to bylo těžký, protože on byl v podstatě bezvědomý.
2: Popisuje lékař Zula Badájev.
7: Asi od třetího dne se začal probírat. Tím, že jsme jakoby zapůsobili kortikoidama, snížíme vliv toho otoku těch mozkových plán.
3: Je to senior, je kolem 80.
7: Asi tak. Skoro normálně chodí, pohyblivý, žádnou parézu nemá, teda dopadne docela dobře.
2: Na klíšťovou encefalitidu žádný lék neexistuje. Lékaři tak můžou ovlivnit jenom jednotlivé příznaky. Jestli nemoc zanechá následky, se podle infektoložky Dity Smíškové dá částečně odhadnout právě z toho, jak závažný průběh nemoci pacient má.
8: U těch nejzávažnějších pacientů je ten průběh špatný hned od začátku. Začínají většinou na jednotce intenzivní péče a po několika dnech, někde i týdnech se přesouvají na standardní oddělení a pak většinou do nějakých rehabilitačních zařízení. Zrádné je to, že i pacient, který stůně zdánlivě nekomplikovaně, může mít do budoucna také problém s nějakými následky, které mu třeba znemožňují dělat všechno to, co byl zvyklý před nemocí.
2: Také na dlouhodobé následky po prodělané klíšťové encefalitidě se zaměřila studie infektologů vedená lékaři z Bulovky. Spolupracovali na ní i infekční kliniky Pardubické a Českobudějovické nemocnice a fakultní nemocnice Ostrava. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali lékaři ještě rok po prodělané nákaze.
8: Skutečně jsme prokázali, že ty následky nejsou jednoznačně vázané na věk, hlavně co se týče takzvaného postencefalitického syndromu. Jsou to problémy, kvůli kterým se lidé nemohou vrátit k původnímu způsobu života. Nezvládají třeba práci na počítači, často je bolí hlava, pozorují zhoršení paměti, poruchy koncentrace. Skutečně to limituje. To se může stát i u velmi mladých pacientů.
2: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká další letní den, teplotně 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Ráno a částečně i dopoledne bude převážně slunečno, přes den poté polojasno až oblačno. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, ještě v ranních hodinách hlášený slabý, přes den následně mírný, severozápadní až západní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: 7 minut před 8:30 se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec alespoň na okamžik vydáme na fotbalové mistrovství světa ve fotbale. I třetí pořadatelská země fotbalového mistrovství totiž postoupila do osmifinále. Po Kanadě a Mexiku to zvládli také Američané, kteří u San Francisca porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu. Někteří Američané si první postup ve vyřazovací fázi od roku 2002 užili i s tradiční předzápasovou zábavou tamních fanoušků. Možnosti takzvaného tailgatingu jsou sice během fotbalového šampionátu omezené, ale náš zvláštní zpravodaj na turnaji tuhle kratochvíli přeci jen vypátral.
2: Je to prostě taková party na parkovišti před zápasem, popisuje tailgating Kent, který si ho přišel užít teď před utkáním amerických fotbalistů s Bosnou a Hercegovinou sem ke stadionu společně s kamarády a se synem Hastnem. Ten mi ukazuje, že si tu společně rozložili kempingové stoličky, mají tady přenosnou ledničku s pivem, dali si taky nějaké hot dogy a vyprávějí si historky, než se vypraví na stadion. Pánové mi ještě vysvětlují, že obvykle sebou mívají grill, ale dnes se vypravili na lehko. Jak podotýká jejich kamarád Jack, důležité je také občerstvit se donesenými nápoji za úplně jiné, mnohem nižší ceny, než je to možné potom přímo na stadionu. Někdy tomu proto říkají Američané i pre-gaming. Prostě příprava na zápas, tak jako hráči mají rozcvičku.
3: Děláme to částečně proto, že naše stadiony jsou obvykle postavené uprostřed ničeho. A tak jedeme autem a scházíme se takhle na parkovišti. Největší tradici to má při univerzitních zápasech v americkém fotbale na jihovýchodě Spojených států. V Louisianě, Mississippi, na Floridě. Tam je to kulturní událost. Vždycky tam najede moře lidí i z karavany a kempují tam u stadionu klidně několik dní. Jednou jsem byl na takovém zápase v Georgii a je to docela zážitek.
2: Popisuje Jack a spolu s Kentem se zajímají také o to, jestli tailgating před fotbalovými zápasy má svou tradici taky u nás v Česku. Mluvilo se o tom, že FIFA tradiční americký tailgating během mistrovství světa zakazuje, tak to není, pouze jsou parkovací kapacity třeba oproti zápasům NFL velmi omezené, takže tailgating před zápasy není tak častý a intenzivní. Natož, aby tu někdo kempoval několik dní.
4: Najez se, napij se, popovídej si a pak se vydej na stadion fandit svému týmu. To jsou pravidla tailgatingu. A nedělej hlouposti. Neprovokuj fanoušky soupeře ani policajty. Řiď se jejich pokyny. Třeba tady je zakázáno rozbalit si stoličku a ledničku přímo u auta. Museli jsme sem do vyhrazené zóny. Nevím proč, ale je to tak. Když se tu hraje americký fotbal, je tu slyšet i muzika. Lidí je tu mnohem víc a přijíždějí dřív, aby si tu party užili delší dobu. Tohle má do tailgatingu při zápase NFL nebo univerzitní soutěže hodně daleko.
2: Když se pak Kenta a Jacka ptám, jestli tohleto posezení není nakonec důležitější než výsledek zápasu na hřišti, tak ale urputně kroutí hlavou na znamení, že ne. A pak už sklízejí své stoličky a ledničku, zařazují se do davu a kolektivně míří na stadion. Tady na stadionu stojí nejlevnější pití, láhev vody $7, tedy asi 150 korun. O dalším občerstvení nemluvě, takže napít a najíst se předem se určitě vyplatí. A protože američtí fotbalisté slaví postup přes Bosnu a Hercegovinu, mohou si jejich fanoušci užít svůj tailgating i před osmifinále s Belgií v Seattlu. Ovšem, tam to jde i po Evropsku, protože stadion je tam v centru města a obklopený hospůdkami. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby.
5: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: Jak transfuzní stanice v Liberci reaguje právě na období dovolených a také cest do zahraničí? To za okamžik přiblíží Miroslav Holubec.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově také budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivěji kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení právě pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Důvodem je výskyt přenosných chorob. Přestavbu koupaliště na přírodní koupací biotop chce letos v létě zahájit vedení Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Radnice v opakovaném výběrovém řízení vybrala stavební firmu. Lidé by se tam mohli začít koupat už příští rok. Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by místo něj měl získat ministr zahraničí. Fotbalisté Spojených států postoupili do osmifinále mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu porazili 2:0. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off v Atlantě 2:1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3:2 po prodloužení. Dnes bude zpočátku slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přehánky a teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 29053 v Plavech na Jablonecku havarovalo osobní auto do svodidel. Policie na místě nahoru vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tady další zprávy Miroslava Holubce. 8:59. Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Pokračujeme nejen s dalšími písničkami, proto hned po zprávách nabídnu skupinu Lucie a s nimi také píseň Šrouby do hlavy, ale za okamžik nás čeká tradiční záležitost. Jak čas napovídá, budeme se věnovat dalšímu krimi příběhu. A dnes to bude takové motivační. Řidiči jednostopých vozidel zkrátka musí být opatrní, a to nejen k sobě, ale také k druhým. Tak u čeho konkrétně se Miroslav Holubec pozastavil, to se za okamžik v Dobrém ránu dozvíte. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Píseň, která doslova obletěla svět, my jsme si ji tady užili v českém podání od Václava Neckáře, a to Mýdlový princ, záležitost roku 1979 a písnička, která nám nezestádla. Na druhé straně melodie skutečně světová. Můžeme připomenout, že se poprvé tedy o píseň v tomto podání postarala zpěvačka Jackie De Shannonová, která v roce 1963 právě tuto verzi naspívala. Na druhé straně není jediná, kdo se o píseň postaral. Můžeme připomenout celosvět známou zpěvačku Cher a nebo skupinu Smokey, která taktéž píseň v originálním znění, tedy v angličtině, naspívala. Tolik krátké hudební okénko během našeho čtvrtečního dobrého rána. My jsme zmiňovali také krimi příběh a skutečně říká se, že automobil je zbraň a když se dá do pohybu tuna nebo i víc plechu a jiných kovů, nezřídka je z ní neřízená střela, i když ji někdo řídí. Ale abychom byli spravedliví, takové zbraně nemusí mít vždy nutně čtyři kola a motor. Dvě specifické nehody nám tak v dnešním krimi příběhu přiblíží Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Když se člověk vrací k nějaké činnosti, kterou po delší dobu nevykonával, většinou se od svého okolí dočká spousty rad, kromě jiných i to je jako jízda na kole, to se nezapomíná. A mnohdy mají tito chytrolíni pravdu, málo kdo se musí na kole znovu učit jezdit. Trochu jiná je ale situace s koloběžkou. Podle množství případů, které řeší dopravní policie, jízda na koloběžce se zapomíná. Notabene, když jste před 30 a více lety začínali na klasické kolobrndě a teď máte najednou řídit elektrokoloběžku. O tom se přesvědčujeme dnes a denně. Naposledy před minulou sobotu, kdy v centru Nového Boru havarovala s koloběžkou 35-letá žena. Pravda, ta si už tak nelehkou jízdu ještě zkomplikovala tím, že se před jízdou napila, a to pořádně. Když ji policisté sbírali ze země, přiznala, že si samotnou nehodu vůbec nepamatuje, jen ví, že toho ten den vypila opravdu hodně. Podle následného testu bratru za skoro 3,5 promile. Teď ji čeká pokuta až ve výši 50 tisíc. Taky vás štvou děcka, která se po chodníku prohánějí na kole a sráží nebohé chodce, zejména seniory, kteří už nemohou tak mrštně uskakovat. Tak to vás bude zajímat dnešní druhá nehoda, ke které došlo nedávno v České Lípě. A přesně v tom složení, které jsem zmiňoval, malý chlapec a 73-letá seniorka. Jen jaksi v opačném gardu. Dáma jela po chodníku na kole a srazila přitom 4letého kluka. Tomu se naštěstí nic nestalo. Cyklistka utrpěla snad jen lehčí zranění. Takže, když už se vydáte do ulic na koloběžce, rozhodně předtím nepijte. A hlavně, po chodníku se nejezdí, ať už je vám 7 nebo 70.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že už vám scházelo sluníčko po těch několika dnech, kdy pršelo, dnes asi dobrá zpráva, ráno a částečně i dopoledne totiž očekáváme slunečno a také přes následně přes den polojasno až oblačno, takže sluníčko bude po většinu dne. Později večer tedy pravda na západě kraje, to už očekáváme přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty dnes mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměříme mezi 19 a 22 stupni Celsia. Ráno slabý, přes den následně mírný severozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, teď už tedy na jedničce. Minuta po 9:15. My vás zdravíme u poslechu a zdravíme do nového dne, připomínáme v kalendáři 2. července.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

Záležitost klasická píseň Holubí dům Jiřího Schillingera, příjemná vzpomínka právě na tohoto zpěváka 9 minut před 9 hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno, během čtvrtka 2. července míří ke svému závěru další den, který jsme odstartovali v druhé polovině pracovního týdne. To je vždy dobrá zpráva. Zítra, tedy páteční dobré ráno, na to se rozhodně těšíme skupinově a po 9. hodině už to bude dopoledne pod Ještědem za doprovodu Ivety Kalátové. Připomínáme čas 9 hodin a 45 minut. Totiž bude pokračovat velmi oblíbený soutěžní pořad a také zároveň i edukativní čtvrthodinka v podání zámeckého léta. Tak i na to se můžete těšit. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Bouřky a vedra vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Provoz v Jablonecké ulici Nová Pasířská komplikuje oprava mostu. Zámek ve Stvolínkách bude mít opravenou i fasádu. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 26 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude až 29 stupňů. Pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i římsa s chodníkem.
2: Opravu město naplánovalo na letní prázdniny, aby stavební práce omezily co nejmenší množství lidí. Cesta přes most bude po celou dobu opravy uzavřena. Komplikuje to mimo jiné i zásobování nedaleké mateřské školy. Ke školce se lidé dostanou po schodištích z ulic Budovatelů a Unisy nebo brankou z ulice Ulávky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Fasádu budovy zámku nechává opravit obec Stvolínky na Českolipsku. Obnova západního průčelí a vstupního portálu bude letos podle smlouvy stát přes 2 miliony 200 tisíc korun včetně daně. Práce by měly být hotové do listopadu. Obec na ně získala dotace, říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková.
3: Naštěstí jsme v programu záchrany architektonického dědictví a dostáváme prostředky z Ministerstva kultury a také jsme v individuální dotaci od Libereckého kraje, takže máme peníze na to, abychom zámek dál mohli opravovat.
0: V minulých letech obec na zámku postaveném v 17. století nechala opravit střechu nebo vyměnit okna. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 obětí a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička sestřelené drony způsobily škody v několika částech města, včetně požáru v hotelu v Ševčenkovské čtvrti v centru. Na místech zasahují záchranáři a hasiči. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme 9:04, což je důležité znamení toho, že právě začínáme čtvrteční dopoledne pod Ještědem, máme 2. července. A vše dobré a kvalitní poslech vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Tak na co se zaměříme v těch příštích minutách? Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku má finanční problémy. Jak to řeší Liberecký kraj, to se dozvíme už za okamžik. No a pokud vyrážíte s rodinou na dovolenou, i tam byste měli dbát na etiketu. A to je další díl Daniela Šmída. No a nezapomeňte, že ve 9:45 začíná náš zábavně takový hádankový pořad nazvaný Zámecké léto s Pavlem Kudnou. Tak se máte určitě na co těšit a já už vám popřeji hezký poslech.

0: příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už zamíříme na Česko-Lipsko. Kvůli finančním problémům domova Vojtela ve Stráži Podralském totiž založil Liberecký kraj nouzovou příspěvkovou organizaci. Pokud by bylo ohrožené zajištění péče pro tamních zhruba 140 klientů, převzala by správu zařízení. Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tvrdí, že o všechny je a dál bude dobře postaráno.
1: Není to teda kvůli mě tady, ale
2: ne.
1: Tady na jedné schodek ve čtvrté podlaží běží dopolední tancovačka.
3: Domov jako naprosto funguje.
1: Říká ředitel a majitel domova Stanislav Nepivoda.
3: Máme jakoby nějakou dlužnou částku vlastně u státu, kde vlastně máme nastavený splátkový kalendář a díky tomu metodika nepovoluje v Libereckém kraji, aby jsme mohli čerpat dotaci. Ten splátkový kalendář bude doplacený do konce léta, tím pádem vlastně ta dotace nám bude dodatečně vyplacená.
1: A to období těch, řekněme, dvou měsíců, tedy jste schopni překlenout bez omezení péče o klienty?
3: Přesně tak, já to vlastně celý tohleto od ledna doteď vlastně financuju ze svých jakoby zdrojů a ze svých peněz a nebo rodinou a tak dále.
1: Z jaké části toho rozpočtu se podílejí ty dotace na vlastně provozu toho domova jako takového?
3: 45%, jakoby si myslím, že to je tak celkově jakoby na ten chod, na ten roční chod toho domova.
1: Jo, takže ten zbytek, který si platí klienti ze svého, případně z nějakých příspěvků na péči.
3: Přesně tak.
4: Nevyplacené dotace jsou v řádech desítek milionů korun. Že jde jen o dočasné problémy, věří i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problémů a bude v poskytování služeb pokračovat tak, jako to bylo doposud.
4: Přesto chce mít kraj pojistku.
5: Je to založení příspěvkové organizace a tak to bylo prezentováno i na jednání krajského zastupitelstva. Považujeme spíš jako bezpečnostní krok, kdyby se něco stalo v letních měsících, abychom měli nějaké IČO, které by tam mohlo začít vyvíjet nějakou činnost.
4: V domově Vojtela aktuálně žije 140 klientů, zaměstnává přibližně 110 lidí. Ze Stráže Podralské Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Česko-Lipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je docela možné, že už máte zbalenou, možná, že už máte napsaný seznam, co všechno sebou na dovolenou, tak v tom případě, milí posluchači, vám popřeji, abyste si to všecko nádherně užili. No a jak se k sobě chovat i o dovolené, tedy mezi rodinnými příslušníky, tak o tom bude řeč v příštích minutách, protože rodinná dovolená ta se může, ale také nemusí povést. Více už Daniel Šmíd a Lada Klokočníková.
1: Rodinné vztahy na dovolené. Já si myslím, to je velice citlivé téma.
2: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě, takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
1: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
2: Obrovská, mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba, je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí, to, že jsme na dovolené spolu ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku. Mm-hmm.
1: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
2: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Mm-hmm. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit a umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
1: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
2: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ain't gonna have landed.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
3: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po letech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil severní a jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
4: Výborně, výborně, Tomáši!
3: Já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Nezvlášť.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu. Ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký cestovatelský. a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť, samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude.
0: Jo,
1: já mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny, taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť. Já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov chce do 4 let kompletně zmodernizovat veřejné osvětlení. V Ralsku na Českolipsku bude při podzimních volbách i referendum. Správa železnic připravuje přestavbu turnovského nádraží. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. 2/3 veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne 3. etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Radnice si kvůli tomu nechala zpracovat speciální analýzu, dodává starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
0: Zastupitelstvo Ralska na Českolipsku vyhlásilo referendum o obnovitelných zdrojích energie. Bude spolu s podzimními komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. V druhé části se lidé mohou vyjádřit, zda se v referendech bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku, říká starosta Miloslav Tuma z Hnutí ANO.
3: Je to závazný pro nás, nikoli pro kraj. Nicméně pan hejtman na schůzi, která se konala v dubnu u nás v kulturním domě v Kuřibodech, sdělil, že to referendum, pokud bude platný, takže ho bude respektovat. Takže do jaké míry je pro ně závazné, tak to uvidíme.
0: Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu. Hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do 2 částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. Turnov je významným železničním uzlem. Správa železnic v posledních 20 letech zmodernizovala nástupiště, odbavovací halu, toalety i osobní pokladny. V Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny otevřeli školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunkr bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů. Pilotní projekt školního krytu postavila česká firma Promstal vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti. Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech půjdou do kamenné školy.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou cestu, bezpečný návrat, tak to vám přeje z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Pokračujeme v dopolední pod Ještědem a my se vypravíme do Dox už za chvíli. Letní kino v zámeckém parku, country a cirk Laputika na pláži či křeslo pro hosta totiž připravuje v červenci Kultura Doxy.cz, organizace, která spravuje i zámek Doxy. A ten bude jedním ze zastavení rozhlasového zámeckého léta, a to 20. července. Už dnes se tam vydal regionální stopař Jaroslav Hoření, se kterým se už za chvíli určitě spojíme. No a vzpomínáte si, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunistů, tedy v roce 1990, třeba na Skřivánky na niti, které režisér Jiří Menzel natočil už o 20 let dřív. I takzvané trezorové filmy si připomeneme krátce před 10:30 v seriálu Týdne, který je o historii Karlovarského filmového festivalu. Pěkný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, a jedním ze zámků, které navštívíme s Františkem Kinským v rámci zámeckého léta, bude zámek Doxy. A ten nabízí nejen prohlídkový okruh, ale třeba i muzeum čtyřlístek nebo promítání v zámeckém parku. A do Dox se dnes vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Počasí přeje, tak přejeme také dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z nádvoří Dokského zámku, odkud se za chvíli vydám na zámeckový prohlídkový okruh s ředitelem příspěvkové organizace Kultura Doxy CZ Petrem Hozákem, abychom natočili.

0: Reportáž pro Zámecké léto. Ale ještě se teďka chvilku budeme věnovat aktuálnímu kulturnímu dění tady v Doxech. Tak už zítra tady v Zámeckém parku bude promítání letního kina.
1: Je to tak, dobrý den. Začínáme tento perný víkend s tím, že budeme mít promítání letního kina, konkrétně titul Dream Team, velmi úspěšný, co jsme získali dle ohlasu diváků, a budeme pokračovat country festivalem přímo na pláži Máchova jezera a v neděli se mohou lidé těšit na akrobatické divadlo pod širým nebem Cirque La Putica a jejich Splash. Takže tímhle začíná celé kulturní léto a bude pokračovat každým víkendem další a další akce.
0: Takže akce za akcí tady v Doxech až do konce léta, nejenom tady na zámku, ale i na plážích.
1: Přesně tak. Tady na zámku se můžou těšit tradičně na promítání letního kina, na zámeckou slavnost, na divadla pod širým nebem. No a pláž Klůček se potom stává takovým dalším kulturním dění a má to svoje genius loci, protože tam je nejkrásnější západ slunce. Takže to jsou hudební festivaly, je to Zadarmo Fest, je to Kiss Party, je to také právě tohle zmíněné divadlo Splash. No a já věřím tomu, že pokaždé, když sem někdo přijede, tak bude mít v těch Doxech co zažít a na co koukat a na co potom vzpomínat.
0: Když se vydáte sem na zámek, tak vás čeká nejenom historie. Zámecký okruh, který je tak trošku netradiční, je bez průvodce, alespoň ten základní okruh, ale můžete navštívit i další věci. Od čtyřlístku přes knihovnu po motorky.
1: Je to tak. A ten zámecký okruh se snažíme mít trošku interaktivnější a mimo právě ty komentované prohlídky, které tu jsou, tak jsou tu i komentované prohlídky s herci, jsou i večerní prohlídky, jsou v určené datumy, to všechno najdou posluchači na našich stránkách. No, ale máme tu přesně muzeum starých motorek a šikovných českých ručiček, které si z motory JAV a pionýrů různě poradili. No a rozšířené muzeum čtyřlístku, který má velký zájem a věřím tomu, že se každému bude líbit rozšířená verze tohoto muzea.
0: A ještě teď o prázdninách. Tady na zámku jsou také sloni.
1: Je to tak, máme tu interaktivní výstavu slonů, která je v městské galerii, no a ta se věnuje vůbec slonům jako takovým, ale především problematice jejich vymírání a to, jak se s nimi v Africe různí překupníci a pytláci patlají. To znamená, jak zachránit slony a co s tím všechno můžeme udělat, a taková vzdělávací interaktivní výstava pro všechny.
0: Tak to je nabídka tady na zámku v Doxech, i v okolí, i na Máchově jezeře. No a my už se teďka vydáme na zámeckou prohlídku a vy si tuto reportáž poslechnete 20. července.
2: V Doxech to tedy opravdu žije, tak jestli můžu doporučit, tak určitě zajděte, milí posluchače, i ty, Jaroslave, na Dream Team, český film, nevím, zdali se ho viděl, stojí to za to.
0: Díky za tip.
2: Tak děkujeme, náš regionální stopař Jaroslav Hoření, přejeme krásný den a vám, milí posluchači, příjemnou návštěvu Dox. Naslyšenou.
0: Naslyšenou odpoledne z nedalekých oken.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: To si tak někdo má, když umí napsat krásný text. Pro tvůj hlas chvíli pozastavím čas, mám v Greenwichi svý známý, pro tvý nohy najdu v sobě skrytý vlohy, nejsou to fámy, se tak pěkná, Jana Kledecký, rok 1993 a album právě teď, kde najdeme právě tuto písničku, kterou si napsal i otextoval, tak doufám, že vám také zpříjemnila to dnešní čtvrteční dopoledne. Ovšem my se vrátíme k seriálu týdne. Už zítra 3. července začne v Karlových Varech 60. mezinárodní filmový festival. A my si teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči můžeme vrátit do minulosti. V pravidelném seriálu nás tentokrát čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý film.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. A to za ani ty výstavy, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se ten kraší, on mě rozčiloval na ně. Prostě to je moje výstava, tak dále. Tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračoval a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
1: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
6: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou.
7: Lenka Šmová, Český rozhlas.
0: Zajímavá historie, co říkáte. No, v Karlových Varech zítra večer začne tedy 60. ročník filmového festivalu. My proto ještě i zítra, krátce před 10:30, naposledy otevřeme kroniku Květoslava Kroči a taky díky rozhlasovému archivu se vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jedna z mnoha písniček, které nestárnou, zaspívali Robert Křesťan a skupina Ranger svým vím. 10 hodin 37,5 minuty v dopolední pod Ještědem. Jestli pak víte, že v Berlíně se právě dnes budou udělovat prestižní evropské ceny pro vynálezce. Evropský patentový úřad jimi upozorňuje na inovace, které přispívají k technologickému pokroku a pomáhají řešit problémy současné společnosti. No a mezi 12 finalisty je poprvé i tým z Česka. Ceny European Inventor Award vznikly v roce 2006, ale letos je to vůbec poprvé, co se účastní také čeští vynálezci. Tým do Berlína totiž přivedl Jan Čmelík, šéf-konstruktér firmy Elmarko, která je z Libereckého kraje a pohybuje se v nanotextilním průmyslu. Firma se do soutěže dostala s technologií s názvem Nanospider, která slouží k výrobě nanovláken, tedy vláken asi tak 1000x tenčích než je lidský vlas, a to už si asi těžko dokážeme představit. Tato technologie ale není úplně nová. Na přelomu tisíciletí vyvinul tým profesora Technické univerzity v Liberci a průkopníka nanotechnologií Oldřicha Jirsáka. Rozhodne se tedy právě dnes na ceremoniálu po 16. hodině. Kromě ceny poroty se bude udělovat také cena veřejnosti a v té může hlasovat každý na stránkách Evropského patentového úřadu. Více se dočtete na liberec.rozhlas.cz.

0: tomto pravidelném čase v dopolední pod Ještědem už nás čeká pokračování spotřebitelského servisu. No a ten nám připomene, k čemu všemu je dobré potvrzení o opravě a v jaké situaci by vám naopak mohlo chybět. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých vztahů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: O čem nám asi tak mohl zpívat Enrico Iglesias, samozřejmě o lásce. Býti s tebou 10 minut před 11. hodinou dopolední pod ještědem s recepty našich babiček dnes zavítáme v příštích minutách do Horní Lužice. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření nás seznámí s pěstováním i zužitkováním místních plodin a přidají recept na okurkovou polévku.
1: V našem letním putování za dobrotami našich sousedů se dnes vydáme do kraje pod Žitavskými horami, tedy do Horní Lužice, do míst, která si udržují svoji osobitou slovanskou lidovou kulturu, včetně lidové stravy.
2: Zdejší kuchyně má zcela typický vesnický charakter. Hospodyně tu vařily především ze surovin, které se tu pěstovaly, z obilí, prosa, pohanky, řepy a běžných druhů zelenin. Od 18. století, podobně jako v Čechách, také z brambor.
1: Ty se podávaly i v dobách nedostatku, vařené na loupačku s tvarohem, přelitým lisovaným olejem. Součástí jídelníčku bylo také hovězí, vepřové, skopové, kozí a drůbeží maso, vejce, mléko, tvaroh a sýry. Při různých slavnostních příležitostech, jako byla svatba nebo křtiny, se připravovaly různé místní speciality, do kterých se dávalo hodně sádla, špek a máslo, domácí kvašené zelí, kyselé okurky a křen. K místním vyhlášeným dobratám dodnes patří polévky s vaječným svítkem, vařené hovězí s křenovou omáčkou, bramborový salát se zelenými fazolkami, různě upravené špecle nebo omelety s borůvkami a jahodami. O zabijačkách se tu vařila stejně jako u nás kroupová polévka z krve. Ale jitrnice a jelita bychom tu na stole hledali marně. Místo nich se tu připravovaly podle speciálních receptur vuřty, které se po nasolení ukládaly do dřevěných sudů. Ze sladké se tu setkáme s takzvanými tykanými koláčemi s ovocem, které se pekly hlavně o posvícení, nebo s různými mazanci plněnými tvarohem a mákem.
2: A my z pestré nabídky místní kuchyně dnes přidáme recept na letní okurkovou polévku.
1: Budeme potřebovat jednu salátovou okurku, čerstvý kopr, jednu cibuli, dvě lžíce čerstvého sádla, dvě lžíce pšeničné hladké mouky, půl litr vývaru ze zeleniny, špetku soli a pepře, žloutek, dvě deci kysané smetany, tři krajíce chleba, špetku cukru a dvě lžíce sádla. Okurku omijeme, oloupeme a nakrájíme na kousky. Kopr opláchneme pod vodou a otrháme z něj jemné snítky. Cibuli oloupeme a nasekáme na jemno. V misce rošleháme žloutek se zakysanou smetanou. V hrnci pak rozehřejeme máslo, krátce na něm podusíme pokrájenou cibuli, zaprášíme moukou a za stálého míchání osmažíme. Přilijeme vývar, přidáme rozkrájenou okurku a 5 minut vaříme. Hrnec odstavíme a necháme 10 minut chladnout. Ochlazenou polévku ochotíme cukrem, pepřem, solí, přimícháme žloutek se smetanou a kopr a polévku krátce prohřejeme na ohni. Podáváme s chlebem nakrájeným na kostičky a osmaženým na sádle.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Máte rádi Anuka, která nám právě teď dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Liberec písničku Bezvětří, tak určitě se s ní setkáte na různých hudebních festivalech. Ale co je zajímavé, Anuka dokonce plánuje vystoupení s Českým národním symfonickým orchestrem, tak to bude určitě také hodně zajímavé. Ale nebudeme předbíhat, protože za 3,5 minuty už je tady 11. hodina. Za chvíli už si budete moci poslechnout zprávy, které si pro vás připravuje Miroslav Holubec. No a pokud už se těšíte, že vyrazíte na houby, tak se dozvíme už za chvíli, zdali vůbec houby rostou, protože byly vysoké tropické teploty, do toho pořádný déšť, možná, že jsou to ty správné podmínky pro růst hub. S jakými houbami se tady můžeme v našich lesích i na loukách setkat, tak o tom si už budeme povídat s naším pravidelným hostem, mykologem Zdeňkem Feldou.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Bouřky a vedra vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Soud zamítl žalobu zahrádkářů proti radnici Dox na Českolipsku. Liberecká firma soutěží o evropského vynálezce roku. Dnes bude slunečno až oblačno s přeháňkami a teplotami až 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 26 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude až 29 stupňů. Pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Zahrádkáři z Dox na Českolipsku neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšilo nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud v České Lípě ji včera nepravomocně zamítl.
2: Předseda základní organizace číslo 4 Radek Kučera uvedl, že svaz vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. Další postup pak bude konzultovat s advokátem. Zahrádkáři se proti rozhodnutí mohou odvolat ke krajskému soudu. Nezávislý starosta Roman Fajbík s komentářem také čeká, až bude mít rozhodnutí v písemné podobě. Mrzí ho, že před podáním žaloby nedostal možnost vystoupit na členské schůzi svazu a vše vysvětlit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži také zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
3: Jsme byli nominováni s technologií NanoSpider, která vyrábí nanovlákna.
4: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy také rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře. Rozšíření své delegace prezident požadoval poté, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno, jen výjimečně přeháňky. Večer bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v ulici Slovenského národního povstání havarovalo nákladní auto do viaduktu. Policie na místě nehodu vyšetřuje, místo je průjezdné kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stále příjemný a nerušený poslech Českého rozhlasu Liberec to vám přeje. Teď už krátce po 11. hodině Iveta Kalátová, tak jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve čtvrtek 2. července. Slyšeli jsme i zprávu o počasí od Miroslava Holubce, tak doufejme, že porostou houby. A propo, už jste měli letos smaženici anebo řízky z hub, tak tropické teploty a následný déšť přinesly opravdu naději na úrodu hřibů, křemenáčů, masáků, mnoho dalších. Jaký vliv na růst hub mají současné teploty? Kterým druhům suché počasí tolik nevadí a co můžeme v těchto dnech najít v lesích a na lukách. Tak to nám už za chvíli přiblíží náš pravidelný host, kterým je mykolog Zdeněk Felda. Tak ať se vám

0: Oheň, voda, vítr, Dalibor, Janda. No, tak těmto živlům se možná také budeme tak trochu věnovat i v našem povídání, protože naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je počase mykolog Zdeněk Pelda. Pane Peldo, vítejte u nás. Dobrý den.
1: Děkuji, hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Já si teď najednou tak říkám, vy už k nám chodíte hodně dlouho. To už je nějaký ten pátek, co jste k nám začal chodit do Modré ulice.
1: Ovšem, já už si spoustu věcí to taky nepamatuju.
0: Čas nám moc a moc rychle utíká. Teď mě tak napadá taková otázka. Máme 2. července. Jak to asi tak mohlo vypadat před takovými 10-15 lety s růstem hub? Změnilo se něco? Je tady nějaký obrovský rozdíl? Nebo je to všechno tak nějak při starém?
1: Je otázka, kdo to interpretuje. Někdo ano. tvrdí, že je to úplně jinak. My zase tvrdíme, že ten rozptyl těch období, kdy houby rostou a nerostou, je velmi pestrý a v podstatě to, co se objevuje, jsou bohužel velké rozdíly mezi suchem a srážkami a přestávky mezi dešti jsou bohužel tak dlouhé, že potom obnova podhouby trvá velmi dlouho, třeba 2 až 3 měsíce.
0: Já se přiznám, já jsem schválně oslovila umělou inteligenci, protože mě zajímalo, co mě řekne na současný růst hub a tady odpověď. Houby letos porostou, rostou, ale kvůli občasným vlnám veder a lokálnímu suchu je jejich výskyt velmi nerovnoměrný. Nejvíce se jim daří v oblastech, které zasáhly vydatnější deště. Houbařská sezóna je v plném proudu a na úlovky můžete vyrazit hned po přeháňkách.
1: Jo. Závidím umělé inteligenci, že to takhle má. Protože zkušenost je taková, že houby opravdu někde rostou a rostou někde velmi vydatně. V západních Čechách máme kamarády, kteří na sociálních sítích zcela pravidelně předvádějí plné košíky nejrůznějších druhů hub. Teď?
0: Aha, a co to je za houby přesně?
1: No, klasické hřibovité. Tady je jedna taková velká zajímavost, že hřibovitým houbám, hřibům extra, vyhovuje horké počasí a dokážou překonat i nedostatek vody. Takže my máme takovou zkušenost, že jezdíme do lesů, kde rostou vzácné třeba teplomilné hřiby, včetně hřiba královského, a ty druhy rostou právě, když je dlouhé období sucha, takže ty nálezy dneska jsou především hřib kovář, křemenáče jsou v růstu a další druhy hřibů, hlavně hřib dubový. Takže někde najdou hodně, někde utřou. Já mám zkušenost samozřejmě přímo libereckou ze sídliště, nosím občas nějaké růžovky, občas nějakého kozáka, ale obecně se dá říct, že tam, kde je to vyschlé, to bude trvat trochu déle. Velmi optimisticky ovšem je fakt, že tak, jak sleduju srážkoměry, teď napadlo během jednoho dne více než 30 mm vody pro léka, jednoduchá věc, 3 konve na čtvereční metr.
0: Tak to už by mohl být určitý příslib.
1: Je to příslib a nemuselo by to trvat tak dlouho, protože předchozí deště, byť nebyly tak vydatné, tak byly, takže se to počítá od toho prvního deště. Takže můj odhad je, že v horizontu, řekněme, 10 až 14 dnů by se mělo objevit větší množství druhů.
0: No, tak to je takový příjemný slib, nebo ne slib, ale spíše takový odhad našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Liberec.
1: Slibem neurazíš.
0: Ano, a nezarmoutíme. Naším hostem je mykolog Zdeněk Pelda.

0: něco ti teď daleko.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je mykolog Zdeněk Pelda. Je jasné, že se bavíme o houbách, všichni už se těšíme, až opravdu vyrazíme do lesa a vrátíme se s plným košíkem, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Ale vy jste mi teď před malou chvílí řekl takovou vaši hezkou věc, takový váš rituál na konci školního roku.
2: Tak my jsme vášniví zahrádkáři skoro 50 let a pěstujeme, co se dá, co umíme. Pokud nám to slimáci nezežerou, tak to i sklídíme, nebo špačci, třešně a tak. A na konci školního roku, kdy děti přinášely vysvědčení, oni přinášejí teďka vnoučata, tak jsme měli takový rituál spočívající v tom, že jsme sklidili první trs brambor, utrli jsme nějaký česnek, salát a k tomu jsem přinesl růžovky, které jsou vlastně jedním z nejlepších jídel, které znám. A dali jsme si k tomu samozřejmě majolku a krásně jsme si s dětmi pochutnali. Letos jsme to tak nějak nezvládli, protože do toho přišel ten déšť, takže myslím si, že dneska odpoledne bude ta pravá chvíle, kdy se podíváme, co pod těmi trsy, které vypadají zvenku hezky, ale to není měřítko, bude.
1: No, tak doufejme, že na to zase opět naskočíte, na ten váš známý rituál. Tak houbařská sezóna v Česku by tedy měla začít. Meteorologové také na svém webu začali aktualizovat mapu, která ukazuje pravděpodobný výskyt hub. Často se díváte na tuto mapu?
2: Samozřejmě, že ji sledují, ale ona je někdy postavena na subjektivním podání houbařů. A zase někteří houbaři neprozrazují svá místa a tak to bývá jenom orientační. Je to asi tak, jako když se lidé spoléhají při určování druhů hub jenom na třeba aplikaci a pak zjišťujete, že jsou schopni vám muchomurku zelenou označit za hřiba hnědého a podobně. Zkoušeli jsme to, dokonce to běželo televizemi a opravdu ta chybovost je značná, takže musím hned na začátku sezony varovat všechny sběratele, sběrače, že vlastně základní zásada je sbírám jen to, co znám bezpečně. A když nevím, tak se zeptám a dokud mi někdo kvalifikovaný neřekne, že to je to nebo ono, tak to konzumovat nebudu. Otrava houbami sice běhá ve vtipech, že manželovi zemřelo několik žen a všechny zemřeli na otravu houbami a ta poslední ne. A tak se ptali sousedé, jak je to možné, že neumřela na otravu houb. A říká, ona houby nejedla, srazilo je auto. To je takový
1: černý humor. Ano.
2: Ne, to černý humor, ale víte, že v tisku se často dočtete, že byl někdo otráven houbami dneska.
1: Je to pravda.
2: A velké nebezpečí je právě, když velká rodina někde sebere muchomurku zelenou a dá to celému příbuzenstvu, včetně malých dětí a včetně seniorů, kteří vlastně jsou více citliví na ty jedy a třeba podcení i tu návštěvu lékaře včas, aby se dal ten lidský život nějak zachránit. Mimochodem, muchomurka zelená je také velice teplomilná, takže tahle vedra jako ji budou spíš fandit a když se to namíchá s dostatkem vláhy, tak se dá předpokládat, že muchomůrek zelených bude hodně. Tady v našem nejbližším okolí moc neroste a má to právě souvislost s těmi teplotami.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jsme tak trochu na houbách s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je i nadále mykolog Zdeněk Pelda. Pane Peldo, můžeme se ještě vrátit k těm jedovatým houbám, konkrétně k té muchomurce zelené. Mě jenom fascinuje, že jsem několikrát muchomurku zelenou viděla a byla okousena. Zvířatům to nevadí?
1: Nevadí. Ani slimákům.
0: Jak je to možné?
1: Někteří živočichové a prostě obyvatelé přírody na to nejsou uspůsobení, takže jim to nevadí. To je prostě dané a tady lze jenom varovat, aby se lidé nedomnívali, že když je houba ožraná od slimáku, že musí být jedlá, protože jinak by to ten slimák jako nekonzumoval. A to je velký omyl. Takže v tom je rozdíl a u té zvěře je to také rozdílné. Je otázka, do jaké míry vyhledávají třeba srnky v muchomurku zelenou a podobně, ale fakt je, že je dobré tento rozlišovací faktor si uvědomovat a nevycházet z toho, podobně jako se dříve vycházelo z toho, že když z černá lžička, takže to prostě, to jsou všechno věci, které můžou způsobit velké problémy, protože řada lidí se nechová v lese podle dobrých pravidel a konzumují všechno, co našli, i to, co jiní vyhodili, a tam pak může vzniknout velký problém.
0: Co ještě jenom taková zajímavost, co je pravdy na tom, jak jsou takové ty krásné, já jim říkám tanečnice, muchomurky červené s těmi bílými tečkami, že to jedovaté je v těch bílých tečkách, nebo je to nesmysl? Je to mýtus?
1: No, jako si myslím, že vlastně ten muskarin, který je v muchomurce červené, poměrně málo, takže ty otravy případné určitě nejsou dramatické, ale třeba na mouchy to stačí, protože dříve naše babičky pokládaly muchomurky červené klobouk do talíře a nalili na to mléko a měli to jako mucholapku. Bylo to skvělé. Lze to napodobit.
0: No vidíte to.
1: Lze to napodobit toho muskarinu. Opravdu tam je méně, takže případné, i kdyby to někdo spolknul, tak nějaké dramatické věci se nekonají. Už jsem několikrát vzpomínal, že jako mladý muž a voják jsem někde s kamarády skonzumoval několik kousků muchomurky červené a jediný efekt, který si pamatuju, že jsem měl dobrodružné sny.
0: Takže
1: tam
0: jako
1: to nebezpečí velké, nicméně nenapodobujte to. Je to vlastně věc, která je známa a daná, takže tomu se lze vyhnout. Když dnešní mládež testuje v uvozovkách různé nové drogy, tak také nevědí někdo, kde, jak to funguje a jak, navíc, jak dlouho trvá, než se to projeví a v jakém množství. Vycházíme někdy z mylných předpokladů a může se nám to i jako velice vymstit.
0: Mm-hmm. Já bych se ještě zeptala na jeden zajímavý termín, jak jsme si povídali o tom, že meteorologové začali aktualizovat mapu ukazující pravděpodobný výskyt hub, tak je zde zajímavý výraz mykorhizní houby.
1: Mykorhizní houby jsou ty, které žijí v sousedství, respektive v kamarádství v uvozovkách se stromy a vlastně vzájemně si se chrání a dávají si vzájemně látky, které umožňují vlastně jejich růst. Takže to jsou houby, které jsou na něco vázané. Zatímco někde vázané být nemusí, ale třeba hřiby a takové ty v uvozovkách lepší houby většinou mykorhizní jsou.
0: No, takže to můžou být i muchomurky a lišky,
1: ano,
0: třeba
1: ano,
0: dohromady.
1: Samozřejmě, tam se musí vlastně, a to se dneska dělá, že se zkoumá DNA a z toho také vznikla řada takových zajímavostí, že dneska spousta hub, které známe, se přejmenovaly, protože se zjistilo, že ta jejich vlastně příbuznost s jinými druhy je jiná, než se léta předpokládalo.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Tak doufám, že jste také, milí posluchači, sdíleli takový ten klasický optimismus Jiřího Macháčka ze skupiny MIG 21 Snadné je žít a že je vám dobře i s námi s Českým rozhlasem Liberec. Naším dnešním hostem je mykolog Zdeněk Pelda. Už jsme měli smaženici, našli jsme doma na dvoře pod dubem krásného hřiba, který už sice byl ochutnán od jiných živočichů, ale pochutnali jsme se i my.
1: To je hezké, to je vidět, že jste se připravovala na otázku, co je to mykorýza,
0: ano,
1: takže
0: přesně.
1: Tam máte klasickou, protože právě dub má ve svém příbuzenstvu v uvozovkách a podporuje růst hřibů dubových.
0: No, teď to tedy tak trochu shrneme. V těchto dnech tedy můžeme už vyrazit na houby s tím, že přece jenom už možná něco přineseme?
1: Já to trošku opravím, není důvod přestat od 1. ledna, kdy houby rostou pořád a znalci a mám kamarády mladé Chile, kteří dojdou dál než já a nosí ze svých lokalit plné košíky mnoha hub, včetně holubinek, lišek, prostě všechno, ale je to lokální tak, jak byly lokální srážky v posledních dvou měsících. A to dlouhé období sucha se projevilo vlastně víc než ty samotné teploty, protože když vám měsíc nespadne kapka, tak samozřejmě podhoubí se nevytvoří nebo respektive zaschne a musíme čekat, až dojde zase k jeho obnově. Obecně poradím, pokud někam chodíte, dívejte se, nedá se dneska říct, jestli je lepší do listnatých nebo do jehličnatých. Spíše bych vsadil na listnaté, protože ze všeho nejvíc si myslím, že se budou stále ještě vyskytovat hřiby dubové, kováři, koloděje a lišky začaly také poměrně hojně. Takže chce to zkoušet a mít svá místa. Tam většinou ti lidé, kteří denně plní sociální sítě skvělými příspěvky, tak předvádějí, že když se to umí, tak houby jsou stále.
0: No jen aby to náhodou nebyla fotografie z loňského roku.
1: Také to někteří dělají, dokonce si vezmou na pomoc umělou inteligenci a vytvářejí neskutečné obrázky a pak z nich vypadne, že to je sběr 20 lidí na té hromadě a že to je někde, já nevím, z Běloruska.
0: Ano, ano, nesmíme věřit všemu, co
1: tak,
0: vidíme.
1: Ano, přesně tak, takže i tady ostražitost a pořád sázíme na to, že ti kreativní přispěvatelé do nejrůznějších stránek jsou ti, kteří si to sami vyfotí, sami natočí, upraví a pak je ta osvěta také i pro ty běžné návštěvníky.
0: Musím se vás ale ještě zeptat na jednu věc ohledně takzvaných babek, babky. Co je pravdy na tom, že by se měly sbírat pouze ty mladé, že ty staré už jsou tak trochu zdraví, nebezpečné?
1: Už jste si odpověděla, tam není celkem co řešit a babka vzhledem ke své konzistenci je velmi háklivá na nejrůznější plísně, takže opravdu brát pouze mladé plodničky a když otočíme a je tam ten v uvozovkách molitan, který používají rourky, tak by to mělo být krásně čistionké, nemělo by to tam mít už nějakou plíseň a jakmile tam vidíte bílou barvu a takové prostě nejasné, tak od toho pryč.
0: No, teď probíhaly také zkoušky.
1: No, zkoušky jsou typické, dělá je krajská hygienická stanice a musím konstatovat, že mnozí jako žadatelé a uchazeči jaksi nezvládnou všechny otázky a mezi těmi otázkami je sada, která se týká výhradně jedovatých hub a tam nesmějí udělat žádnou chybu, leč občas dělají a tím pádem vlastně jejich aktuální vystoupení končí a ke mně, který v uvozovkách zkouším druhý hub a orientaci v houbách, tak už se ani nedostanou, i když si to tam samozřejmě pak prohlédnem a hezké je, že oni se většinou připraví na další termín opravný a většina z nich v tom opravném termínu už prospěje. Mimochodem letos bude ten termín, už je stanovený 19. října a je to přesně den poté, co skončí výstava botanické, kterou organizujeme.
0: O tom určitě budeme samozřejmě informovat naše posluchače Českého rozhlasu Liberec. Naším hostem dnes byl mykolog Zdeněk Pelda. Moc vám děkujeme za váš čas i za vaše rady. Ať se vám dobře daří, popřejeme vám krásné zdravé léto a budeme se těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou. Já také děkuji hlavně za pozvání a zas někdy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra nás čeká velice zajímavé povídání, protože našimi hosty budou principálka cirkusu princ Angelika Lagronová, akrobatka Vanessa Lagronová. Tak jejich kočovný život je tajemný, krásný, hlavně hodně náročný. Tak podle slov artistky Angeliky Lagronové, která vystupovala i před anglickou královnou Alžbětou a která je slavnou pokračovatelkou dynastie Berousků, je to ale hlavně dřina. A nad ní ale převažuje láska ke všemu, co cirkus obnáší, a právě do tohoto nevšedního života pronikneme zítra po 11. hodině.

problém, ať se na hocelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíší ty najmou tukát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou ptát. Jo, ahoj!

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hygienické rady.
1: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Každý

0: čas jakoby zpomalil při této písničce Karla Černocha ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. K tomu, aby hosté našich zábavných pořadů měli publiku co vyprávět, můžou někdy přispět jejich fanoušci. Stačí, aby svým oblíbencům poslali vtipný e-mail nebo dopis. Máme tady jednu zajímavou ukázku. Jede mašinka a v ní sedí maminka. Jak to skončí, uslyšíte už za chvíli od Jiřího Krampola, který se nám kdysi svěřil s tím, jaké dopisy dostával od diváků.
1: Píše mi nějaká paní: vážený Jiří Krampole, velice vás obdivuji. Tak jsem si jako si říkal, obdivuji za to, že ještě udržíte rovnováhu. Já, i když jsem stejný ročník jako vy, tak přepadám. PS, teď jsem si vás vystříhla a přišpendlím vás na nástěnku. Vaše Marie V. Eš, mladá Boleslav, domov seniorů. To je přece nádherný, ne? Takovejhle dopis. A pak jsem dostal dopis od nějakého chlapa, parafrázet na jede mašinka, a to je nádherný, co ten chlap napsal. Jede mašinka a v ní sedí maminka. Vožrala jak pralinka. Vedle sedí tatínek a je jako maminka.
0: Jiří Krampol ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď ještě Ivona Přenosilová, ve 12 hodin zprávy, po 12. hodině písničky Na přání s Filipem Majslem. Loučí se s vámi pro tuto chvíli Iveta Kalátová, popřeji vám krásný čtvrteční den a zítra v pátek po 9. se opět uslyšíme. Mějte se.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Provoz v Jablonecké ulici Nová Pasířská komplikuje oprava mostu. V polském dole Turův u hranic s Českem začaly na noc odstavovat největší rypadlo. Hlavním důvodem je snížení hluku. Zámek ve Stvolínkách bude mít opravenou i fasádu. Odpoledne bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teploty čekejte do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i řím se schodníkem.
2: Opravu město naplánovalo na letní prázdniny, aby stavební práce omezily co nejmenší množství lidí. Cesta přes most bude po celou dobu opravy uzavřena. Komplikuje to mimo jiné i zásobování nedaleké mateřské školy. Ke školce se lidé dostanou po schodištích z ulic Budovatelů a Unisy nebo brankou z ulice Ulávky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turův na české straně. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení, z dlouhodobého hlediska je důl nepřekračuje. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22. do 6. hodiny odstavovat největší rypadlo u českých hranic. Fasádu budovy zámku nechává opravit obec Stvolínky na Českolipsku. Obnova západního průčelí a vstupního portálu bude letos podle smlouvy stát přes 2 miliony 200 tisíc korun včetně daně. Práce by měly být hotové do listopadu. Obec na ně získala dotace, říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková.
3: Naštěstí jsme v programu záchrany architektonického dědictví a dostáváme prostředky z Ministerstva kultury a také jsme v individuální dotaci od Libereckého kraje, takže máme peníze na to, abychom zámek dál mohli opravovat.
1: V minulých letech obec na zámku v postaveném 17. století nechala opravit střechu nebo vyměnit okna. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Ukrajinské vzdušné síly naopak během noci zaútočily na ruskou ropnou rafinérii ve městě Kstovo v Nižně Novgorodské oblasti. Rozsah způsobených škod zatím není jasný.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká polojasno až oblačno. Později večer bude oblačnosti na západě kraje přibývat. Teploty se dnes pohybují mezi 23 až 26 stupni, na horách mezi 19 až 22. Vítr vane mírný, severozápadní, rozptylové podmínky by měly být dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici první třídy číslo 13 u obce Okrouhlá na Českolipsku stojí porouchané osobní vozidlo. V místě očekávejte zdržení, vozidlo překáží na vozovce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné poledne 2. července a ufologové dnes mají pré. 2. července 1947 totiž v Rockwellu v Novém Mexiku ve Spojených státech údajně havarovalo UFO. Byla to slavná kauza. Jestli to bylo UFO nebo ne, o tom se vedou spory a samozřejmě to záleží na vašem posouzení, ale už A.C. Clarke říkal, že jsou jen dvě verze. Buď jsme ve vesmíru sami, anebo nejsme a obě dvě jsou děsivé. Ale s Českým rozhlasem Liberec nikdy nejste sami a obzvlášť teď v písničkách na přání, které zrovna začínají. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a moc se těším.

Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť, tak to bylo s největší pravděpodobností včera a do toho kroupy a občas se nám objevily také supercely, no bylo to včera veselé. Dnes to bude veselé, alespoň tady v Českém rozhlase Liberec v jiném směru. Budeme hrát na přání a to na telefonním čísle 22 155 37 22, případně také samozřejmě písemná přání budeme plnit a to na e-mailové adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz, ať už využijete jakoukoliv formu, já se na všechna vaše přání moc těším.

0: Ano, Petr Rezek kdysi dávno chtěl létat, my už teď letíme vstříc prvnímu hudebnímu přání a to bude telefonické, kdo pak se do Českého rozhlasu Liberec dovolal. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám, Filipe, tady já tě Svíglantu, děkuji za krásné přivítání a chci vám všem poděkovat, jak vašemu rozhlasu Filipe, tak všem lidem, co mi gratulovali včera k svátku. Takže bych chtěla i všem popřát Jaroslava Mišerodoče, tak všechno nejlepší, hlavně o ně zdraví. No a bude to pro všechny, nás už je hodně v rodině, takže bych chtěla všem moc poděkovat. A písničku necháme jako překvapení. A bude to pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A všem, co poslouchají. A moc vám všem děkuju za včerejšek. Moc.
0: Nemáte samozřejmě zač, tak doufám, že byla krásná oslava. Jinak užívejte ano. I ten dnešní den a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, Filipe.

byla taková nostalgická a zároveň romantická vzpomínka na začátek 80. let. Tehdy Iveta Bartošová s Petrem Sepešem vydali stejnojmenné album Knoflíky lásky. No a nosnou písničku z této desky jste teď měli možnost slyšet v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Budeme pokračovat dál, máme 2 minuty po 12:15 a máme tady první e-mail. Paní Hana nechává pravidelně hrát pracovníkům a posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Proto bychom chtěli dnes při příležitosti jejich půlkulatin zahrát pro ní skladbu Stumbling In od Chrise Normana a Suzy Quatro. Všechno nejlepší a pěkný poslech přeje Libor a Babi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, s láskou nám je líp, ale s písničkami na přání to také stojí za to. 5 minut před 1:30 budeme pokračovat v Českém rozhlase Liberec a tentokrát je na řadě telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Milada z Jablonce. Já vás zdravím všichni.
0: Já vás také zdravím, rád vás slyším. Tak prozraďte, co zahrajeme a hlavně pro koho?
1: No, zahrajeme to pro všechny volající a posluchače a hlavně i pro mě. A ještě bych pozdravila Lidušku z Jablonce, ty by to taky mohlo udělat radost. No a to je asi tak... A Šárince z Liberce, no tyhle ty všechny, já myslím všechny, co si necháváme hrát.
0: Dobře, takže... tak jste to závěrem krásně shrnula. Takže já posílám Jiřího Korna, samozřejmě i vám, mějte se báječně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.

Jedna krásná pohádková od Jiřího Korna, Svítí slunce nad hlavou, to docela hezky vystihuje aktuální meteorologickou situaci v Libereckém kraji. No a my pokračujeme. Za 2 minuty bude 1:30 a v Českém rozhlase Liberec vám dál hrajeme na přání. Tentokrát sáhneme do, řekněme, takového vzácného archivu mezi písničky, které se zas tak často nehrají. Přišla nám totiž textová zpráva, v ní se píše: Širý Tobias na hotelu v Olomouci pro dceru Lenku a jejího synka Matyáška od taťky a mamky.

řekla bych, že má strojan. Ten je ale mrtvej přece, leží v zemi a ne v dece. Pod ní slyšíš

0: Na hotelu v Olomouci a z hotelu v Olomouci míříme na vysílač na Ještědu, odkud mimo jiné vysílá Český rozhlas Liberec na frekvenci 97,9 FM, pochopitelně. Pokračujeme v písničkách na přání a je tu další telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, já vás zdravím. Chtěla bych nechat zahrát písničku Sladké mámení od Heleny Vondráčkový a bylo by to pro Šárinku, pro Jevičku do toho, pro pana Vlastimila, pro paní Marie a pro paní Jaču a pro všechny lidi, kteří poslouchají, aby měli dobrou náladu a vám taky, jo?
0: Dobrá, moc krát děkuju, i vám dobrou náladu a krásný den a příště naslyšenou.
1: Já jsem to úplně perfektní. Naslyšenou.

Komedie 20. století S tebou mě baví svět a z ním i tahle písnička Kdo by neznal, Helena Vondráčková a Sladké mámení. Pokračujeme dál, tentokrát je na čase zase nahlédnout do e-mailu, napsala nám paní Zuzka, která ve svém psaní uvádí: zdravím všechny posluchače a prosím, zahrajte písničku Help od Beatles pro holky Terku, Jindřišku, Milušku, Renču, Libušku a Václava. Nevím, jakým způsobem tady pan Václav spadá do kategorie holky, ale to máte asi vyřešené vy v kolektivu. My tady posíláme písničku a stále přejeme hezký den.

všichni znáte, k tomu asi není třeba nic dodávat, a tak zvesela budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Tentokrát nám napsala jedna z našich stálic, paní Hana, a ve svém e-mailu uvádí: doma mě vyčetli, že jsem zapomněla na skupinu od Z, tak tady je. Americká rocková ZZ Top byla založena v roce 1969 a pro všechny bych prosila zahrát její song Give It Up. Je nám záhadou, paní Hano, ale zrovna tuhle písničku v archivu nemáme. Ale máme, řekl bych, docela adekvátní náhradu, která vám snad udělá radost a rozveselí vás. Viva Las Vegas!

Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Michal Hrůza na pořád, ovšem nic netrvá na pořád ani tahle písnička a my budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Tentokrát nám napsal pan Petr z Liberce a poprosil pro všechny o jednu hezkou zapomenutou písničku Kotě od Pavla Horňáka. No písnička je opravdu velmi zapomenutá a to natolik, že na ní zapomněl i náš hudební dramaturg, ale máme místo ní náhradu, která se také zas tak často nehraje, tak snad udělá radost.

Pavel Horňák, velká hvězda 80. let ze stáje Františka Janečka a Michala Davida. Kdyby vydržel uspívání doposud, mohl být jako Ivo Jahelka zpívajícím právníkem, tak to je jenom právníkem. Pavel Horňák nám završil dnešní písničky na přání, nicméně program Českého rozhlasu Liberec pokračuje dál. Za malou chvíli vám připraví Lenka Marková zprávy a po 13. hodině Alex a host. Tím hostem bude zpěvák, skladatel Petr Bende. Filip Majsl vám přeje stále příjemné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku přes půl roku nedostává provozní dotace. Turnov chce do 4 let kompletně zmodernizovat veřejné osvětlení. Hygienici hlásí už přes 7100 případů svrabu v Česku, oproti loňsku je to výrazně víc. Odpoledne bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
0: Dvě třetiny veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne třetí etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Radnice si kvůli tomu nechala zpracovat speciální analýzu. Dodává starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
0: Na Máchovo jezero se vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. Jako vedl jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek, první spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doksech. Poslední na stejné místě končí v 18.50. 4x denně z Doks vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulém roce. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Hygienici zároveň apelují na rychlou léčbu a důslednou hygienu, aby se nákaza dál nešířila.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno, později večer bude oblačnosti na západě kraje přibývat, teploty se budou pohybovat nebo pohybují mezi 23 až 26 stupni, na horách pak mezi 19 až 22. Vítrvané mírný severozápadní, k večeru by měl zeslábnout, rozptylové podmínky jsou dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste na pilno?
1: No, měl jsem na pilno.

0: dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak půdově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No, je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a byste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelné. Zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový, pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden z hudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky a bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport, jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Provoz v Jablonecké ulici Nová Pasířská komplikuje oprava mostu. Správa železnic připravuje modernizaci Turnovského nádraží. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2300 a stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i římsa s chodníkem.
2: Opravu město naplánovalo na letní prázdniny, aby stavební práce omezily co nejmenší množství lidí. Cesta přes most bude po celou dobu opravy uzavřena. Komplikuje to mimo jiné i zásobování nedaleké mateřské školy. Ke školce se lidé dostanou po schodištích z ulic Budovatelů a Unisy nebo brankou z ulice Ulávky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu. Hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do dvou částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. Městské lesy v Liberci vybudují v blízkosti lesního koupaliště 15 tůní. Mají zmírnit erozi a při přívalových deštích koupaliště ochránit před naplaveninami. Práce začnou 20. července a potrvají 2 až 3 týdny. Provoz lesního koupaliště neomezí. Kromě tůní budou stékání vody z žulového vrchu bránit i nové svodnice a opatření jáma hráz. Na projektu Městské lesy spolupracují se spolkem Milujeme jizerky. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300. Oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
3: Nejprve prolétáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
4: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Pozdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude postupně oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra tedy v pátek polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky, večer by se mělo vyjasnit. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici první třídy číslo 13 u obce Okrouhlá na Českolipsku stojí porouchané osobní vozidlo. V místě očekávejte zdržení, vozidlo překáží na vozovce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné a pohodové 2. červencové odpoledne. Léto i prázdniny jsou v plném proudu. Rodiče už, alespoň tedy někteří, vyexpedovali své děti na letní tábory. Někteří možná dokonce i litují, že takový tábor netrvá 3 týdny, jak k tomu bývalo před léty. No a hygienici v Libereckém kraji začali kontrolovat letní dětské tábory. Jak dopadly první kontroly, to nám prozradí už za pár minut Kateřina Kubíčková. S regionálním stopařem se vydáme do Oken. Tam má po 80 letech obec místního kronikáře a zámecké léto nás dnes doprovodí na Moravský Krumlov. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Snídaně v trávě s Michalem Tučným a odpolední svačina s Českým rozhlasem Liberec, 11 minut po 14. hodině. První týden letních prázdnin už je téměř u konce a zatímco některé děti tráví čas třeba na dovolené s rodiči, jiné jsou na táboře a v Libereckém kraji nabízí volnočasové organizace stovky příměstských i pobytových táborů. Právě ty se dnes vydala kontrolovat taky krajská hygienická stanice Libereckého kraje a společně s hygieniky u toho byla i naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaký tábor si hygiena vybrala?
1: Tak já jsem dnes společně s hygieniky vyrazila do Českého ráje, do osady Čertorie pod Krčkovicemi. Aktuálně tam tábor pořádá tělovýchovná jednota Benešov u Semil. Na táboře bylo přes 50 dětí a jejich letošním tématem je obývání cizí planety. Děti spí ve stanech s podsadou, nicméně na to, že je tábor uprostřed skal a v polních podmínkách, tak má velmi moderně vybavenou základnu. V kuchyni mají sporáky, voda je přivedená vodovodem a asi nejvíc mě zaujala sprcha, která je vybudovaná přímo ve skále. Kontroloři takti si tábořiště procházeli zhruba 40 minut, no a vše dopadlo zcela v pořádku, všechno bylo tak, jak má být.
0: A čeho se kontrola týkala?
1: Hygienici se zaměřili na několik oblastí. Zajímá je, jaké mají děti podmínky ubytování, jaké je tábořiště vybavené a jaký je režim dne. Další důležitou součástí kontroly je taky nakládání s vodou. Kontroloři v tábořištích zjišťují, jak je zásobované pitnou vodou a jak se nakládá i s odpadní vodou. Kontroluje se taky stravování. Na to letos hygienici podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých z krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřiny Hochmalové kladou větší důraz. Důvodem je novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
0: A v čem spočívá?
1: Stanovuje nové podmínky. Hygiena se proto nově zajímá o to, zda a jak přesně jsou děti zapojeny do přípravy jídla. Podle Hochmalové může jít o součást táborového programu, není ale možné pomoc dětí chápat jako náhradu práce personálu. Zejména v polních podmínkách je nutné důsledně dbát na mytí rukou, zdravotní stav dětí a oddělení čistých a nečistých činností. Kromě toho hygienici kontrolují taky zdravotnické zajištění tábora, řeší vybavení lékárniček a taky veškerou dokumentaci dětí i personálu.
0: No a víme, kolik je v Libereckém kraji na prázdniny naplánovaných táborů?
1: Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové bylo na konci června přihlášených celkem 126 akcí ze 199 běhy. Nejvíc táborů je na Českolipsku. Předpokládaný počet dětí, které se na těchto akcích budou rekreovat, je zhruba 9700. Je to v tuto chvíli o necelých 7000 méně než v loňském roce. Nicméně ta čísla jsou podle mluvčí Balašové zatím nejsou definitivní, protože organizátoři můžou tábor ještě přihlašovat, musí to udělat vždy nejpozději 30 dní před jeho začátkem.
0: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Živě přímo z terénu.
1: Obec Okna má na Českolipsku po 80 letech opět kronikáře. Stal se jím známý kouzelník, principál loutkového divadla a místní knihovník Jaroslav Kunc. A právě za ním se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, samozřejmě z knihovny v Oknech, kde tady sedíme s panem Jaroslavem Kuncem a povídáme si o obecních kronikách a o tom, jak je vlastně vůbec možné, že tady 80 let nebyla kronika. Budete to doplňovat tu dobu?
3: No, dobré odpoledne. Budeme se snažit. Já jsem byl požádán vlastně, abych se ujal kroniky, i když jsem teda léta váhal, nechtěl jsem, ale pak řekli, kdo jiný než knihovník, neboť mu tam chodí lidi, tak jsem říkal, dobře, tak začnu rokem 25. Ale zase přišli čtenářky a říkali, pane Kunc, víte, co kdybyste udělal jako i ty další roky, ty minulý roky? A tak mě dlouho prosili, až jsem říkal, dobře, je to rok 45 až 2025, je 80 let, tak já začnu historické ohlédnutí, ten průřez, jak to tady bylo přesně po válce od roku 45 a začínáme červnem, kolik tady bylo obyvatel a tak dále. A dostaneme se vlastně až do toho roku 25, kde už začnu psát jako normální kroniku, klasickou kroniku, teďkou začínám psát i rok 26, ale to historické ohlednutí jsem zjistil, že mě v podstatě baví víc, než psát to současné. No a je úplně neuvěřitelné, co občany, lidi tady od nás z obce Okna, oni mi nosí dokumenty, staré záznamy. Já tady mám teďko historický úžasný zápis ze schůzí z roku 45, jak to tady probíhalo, jak byly volby starostů. No, to je neuvěřitelná kniha a neuvěřitelná pokladnice historie.
2: Určitě je to moc pěkné. Já jsem do toho nahlédl také a ty zápisky jsou opravdu zajímavé. Tak si myslím, že vlastně to, že se hodně lidí obává stát se kronikářem, jak kvůli času, tak třeba i kvůli tomu, že to není zrovna dobře finančně hodnocené, tak si myslím, že to má právě ty velké klady v tom, že se člověk jako ponoří do historie té obce, do toho vlastně, jak to žilo, do těch příběhů. A vlastně ty příběhy tady i slýcháváte od těch místních, kteří vlastně se chodí sem do knihovny nejenom počíst, ale vypovídat.
3: No je to úplně přesně tak a já mám diktafon připraven na stole a vždycky s dovolením toho dotyčného zapnu nahrávání. On tak minutku rudne, protože neví, co je to diktafon, a potom začne vyprávět. Vážení posluchači, to je na román. To je tak něco překrásného. Já jsem se dozvěděl, že tady byl nejenom kovář, ale třeba i podkovář, že jedna paní tady kousek vedle našeho domu měla mandl. Byl tady lazebník, byl tady dámský, pánský krejčí. Já mám pocit, že tady bylo úplně všechno, ale co mě zarazilo na těch kronikách nejvíc, že co tady prvně zřídili, byla četnická stanice a, pozor, hasičský sbor.
2: Hasiči jsou velmi důležitý.
3: Hasiči jsou velmi důležitý. A potom asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce vlastně, co to čtu ten rok 45, tak tam požádali předsedu Národního výboru, aby se stal členem trestní komise. Protože tady zůstalo ještě pár Němců, kteří žádali o odsun, teda žádali, aby tady mohli zůstat, nechtěli na odsun. A nikomu nebylo vyhověno a teďko to musel někdo dělat, tak požádali tady toho starostu nebo toho předsedu Národního výboru.
2: Dneska už kronikář nemusí mít jenom nejen znalosti, ale krasopis, protože se kronika píše elektronicky, takže vy byste mohl být takovou inspirací pro další, aby se vrhli do toho, protože to, že každá čtvrtá obec nemá kronikáře a přitom zákonem je dáno, že kronikář a kronika musí v obci být, tak byste mohl inspirovat další.
3: Tak stačí si zajít na kurz kronikáře, to si najdete na internetu, stačí si naučit ve Wordu, jak psát kroniku, no a potom už jenom sbírat informace. Není to vůbec těžké, je to jenom o to udělat ten první krok, něco pro obci.
2: Tak to zkuste taky.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření, se kterým se vlastně za zhruba hodinu a půl ještě jednou spojíme. Je tomu tak, Jaroslave?
2: Je tomu tak a bude to ze Lvové a bude to s motorovými pilami.
1: A my se budeme moc těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Naďa Urbánková, nedávná narozeninová oslavenkyně, se nám přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Liberec, tedy oslavenkyně. Její narození jsme vzpomínali. Máme 9 minut po 14:30, vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec a na chvíli se vrátíme k dopolednímu zámeckému létu. Po loňském velkém úspěchu vám i letos tento úspěšný pořad nabízíme. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 15. hodinou Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné odpoledne 2. července, ale dnes uplynulo 75 let, kdy vznikla celostátní přehlídka amatérského loutkářství známá jako Loutkářská Chrudim. Je to tak nejstarší nepřetržitě pořádaný loutkářský festival na světě a probíhá právě teď až do 6. července. V hlavním programu nabídne 18 inscenací, desítky dalších vystoupení, tvůrčí dílny i zahraniční hosty z 5 zemí. Teď už ale k samotným loutkám s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je loutka?
2: To je takovej padáček na provázkách a ty provázky jsou připevněny na takových tyčkách. S těma tyčkama se hejbe a tím se hejbe i ta loutka.
3: A kdo loutkou pohybuje?
2: Nějaký pan nebo paní a můžou být loutky i vyrobený ze dřeva.
4: A taky loutky jsou kousky dřeva, který je pomalovaný.
3: Existují i strašidelné loutky?
4: Existují. Třeba Stínový divadlo, tam jsou taky loutky, akorát, že je to takový strašidelný, protože je to černý.
3: A jak se hraje Stínové divadlo?
4: Já jsem si ho zkoušela a ono je to jiný než normální divadlo, ono to není za provázky. Ono se svítí na látku, zatím jsou ty loutky a pak tam jsou takové tyčky a díky tomu pohybuješ rukama. A třeba drak, to je nejstrašidelnější stínová loutka.
3: Jaká loutka je nejhezčí?
4: Princezna.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hygienici v Libereckém kraji začali kontrolovat letní dětské tábory. Rekreační areál v Jablonských Vrkoslavicích zřejmě odkoupí město. Evropský patentový úřad udělí dnes ceny pro vynálezce roku v soutěži i nanotechnologie z Česka. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty vystoupají k 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné, pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadavcích a na zotavovací akce pro děti. Čeho se změny týkají, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Liberecké krajské hygienické stanice Kateřina Hochmalová.
4: Vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, dále to jsou změny v tom technickém zabezpečení táborů, vybavení umývárnami, toalety, jak jsou vybavené, požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
2: Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí. V lékárničce zase musí nově mít izotermickou folii. Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda v městské části Vrkoslavice u výpadovky na Turnov a Prahu. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál. Její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Pověřili tedy primátora Miloše Veleho z ODS, aby zajistil znalecké posudky. Podle primátora navíc hrozí, že případný nový majitel změní využití areálu. V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
5: Jsme byli nominováni s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
6: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude od zítra stát 40 korun a 93 haléřů. Za naftu pak zaplatí řidiči v Česku nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká postupně oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami a teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra, tedy v pátek, přes den bude polojasno až oblačno, na horách velmi ojedinělé přeháňky. Večer by se mělo vyjasnit, teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále krásné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. I navzdory tomu, že budeme v této hodině docela intenzivně řezat, asi není čas na zařezávání. Nejprve se podíváme do krkonošské Rokytnice nad Jizerou, kde bude od zítřka do pondělka probíhat tradiční dřevosochání a pak nás regionální stopař pozve na řezák, což je festival řezbářů s motorovými pilami. To ale až v závěru hodiny. Mezi to vložíme knižní tipy Martina Friče a také rubriku Co je nového, se kterou se vydáme do Dětřichova. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Zuzana Norisová, 16. hodina tady bude za 49 minut a my se jdeme podívat na dřevosochání. Zvuk dlát nebo motorových pil se bude o nadcházejícím prodlouženém víkendu ozývat ve Františkově v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou. V tamním hostinci u Hrášků už od zítřka až do pondělí pořádají dřevosochání. Co všechno tam návštěvníky čeká, o tom teď budeme mluvit s pořadatelem Pavlem Háskem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Na úvod prozraďte, kolik výtvarníků k vám dorazí a už se ví, jaké sochy budou tvořit?
1: Tak zatím máme domluveno 8 výtvarníků, 3 to mají potvrdit. Uvidíme, jak to dopadne. Sochy nevíme, jelikož je zcela volná tvorba. Přijedou v pátek, vyberou si materiál a usoudí podle toho, co budou vyrábět. Eventuálně si můžou přijít a domluvit chalupáři místní nebo lidé okolo, že by se to vyrobilo buď tady, anebo na zakázku někdy do budoucna. Samozřejmě každý sochař dělá něco jiného, takže mají možnost s nima nějakým způsobem dohodnout.
0: Jak říkáte, lidé si budou moct nechat vytvořit i sochu na přání, o tom nám můžete tedy říct víc?
1: No můžu, tak to záleží samozřejmě na nich, na samotných lidech. Tady eventuálně chtějí nějaké lavičky a vodníky a co kde, záleží na každém. A jak jsem jim říkal, sochaři se zabývají každý něčím jiným, nikdo nedělá psy, nikdo nedělá lavičky, takže je to opravdu o dohodě, individuální.
0: No a v pondělí chystáte i dětský den, co čeká návštěvníky tam?
1: Tak v pondělí přibližně od 11 hodin máme dětskou diskotéku, klasické hry, budeme obří bublifuk, projišky na koni, skákání v pytli, budou nějaký ceny a k tomu bude dětská diskotéka. Takže to bude všechno s doprovodem muziky a pohodová akce. Ukončeno to bude tradičním upálením mistra Jana Husa, kdy snad letos opět zachrání sbor dobrovolných hasičů z Františkova. Zatím se jim to vždycky povedlo, tak budeme doufat, že se to povede i letos.
0: Budeme samozřejmě držet palce, tak to vidí.
1: Děkuji moc.
0: Říká pořadatel dřevosochání Pavel Hásek. Já moc krát děkuji za váš čas, přeju krásný den a naslyšenou.
1: Já děkuji moc, přijďte pobejt. Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: jaký to je, tak Eva Farná už to ví a jaké to je sednout si za takového vlažného, teplého, nebo spíš, jak už jsem říkal, vlažného letního dne někam pod strom a přečíst si knihu, to nám třeba prozradí Martin Frič, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeji. A dnešní tipy budou vpravdě letní, a to v několika smyslu slova. Protože skvělý web iliteratura.cz, který dělá přehled české literatury i světové, překladové, a je to jedna ze skvělých křižovatek knižních, připravuje tradičně takové tipy na letní čtení. Letos je nazval věcně do seznamu letní četby. A když se podíváte na tenhle web, tak tam uvidíte spoustu knížek a mě zaujaly a vzal jsem do ruky například nesmírně zajímavý román a krásně čtivý spisovatelky Evy Hadmousy, který se jmenuje Mořská Eva. Tahle skvělá vypravěčka už napsala řadu románů, jsou to takové příběhy ze současného světa a víc než co jiného se spisovatelka i čtenář při těchto knížkách dobře baví. Co znamená Mořská Eva? Je to víc román o rodině anebo skvělá groteska? Prozradím, že hlavní téma je, nebo hlavní akcelerátor děje je zajímavý, je to totiž superschopnost. Nevím, jestli jste někdy, ať už jako dospělí nebo jako děti, měli přání umět dýchat pod vodou, milí posluchači. Každopádně Mořská Eva, hlavní hrdinka téhle knížky, tuhle superschopnost dostane a samozřejmě svět a její život se změní. Takže skvělá vypravěčka, skvělý humorný román Mořská Eva. Podobně s humorem vypráví Karel Hinný, ano, stál u zrodu románu a řady Volha. A román Konečná nás vede do 70. let, do Prahy, kde mladý kluk se na rok stane průvodčím. A následuje řada vtipných příhod, neobvyklý pohled na dobu začátku 70. let a tahle knížka rozhodně není jen pro fanoušky městské hromadné dopravy a jiné šotouše. Karel Hinný, Konečná. A protože k létu patří i moře a cesty někam dál, tak jsem vybral román od portugalské spisovatelky Dulce Maria Cardoso s názvem Návrat. V roce 75 totiž najednou v Portugalsku bylo o tak jako možná půl mega lidí víc a nebyli to žádní utečenci, byli to tak trochu navrátilci, i když mnoho z nich se vlastně v Portugalsku nenarodilo. Byli to Portugalci, kteří se museli vrátit z bývalých portugalských kolonií. To se nám Čechům stát nemůže, my nějaké kolonie to nebudeme, nesme neřešili. Portugalci tuhle to těžké břemeno měli, ale zase, a vlastně máme tu společnou linku pro všechny tři dnešní knížky, tenhle tu dobu líčí se svojí upřímností, humorem, věcným pohledem náctiletý kluk. Takže jaké bylo Portugalsko tehdy, co se může stát, když se musíte vrátit do své vlasti, kde jste se třeba nenarodili. Skvělý román Návrat.
0: To by bylo tedy letní čtivo. A jestli pak pro nás budete mít nějaký letní kulturní tip, protože i v Libereckém kraji se v tomto čase samozřejmě kulturou a zajímavými akcemi jenom hemžíme.
1: No, v hlavě se mi tipy jenom rojí, protože v těchto dnech vlastně končí rozvoz tištěného přehledu Živá kultura, živý Liberec. Možná na vás, milí posluchači, budu mít prosbu, až ho někde uvidíte v knihovně, v kavárnách, v knihkupectví městském informačním centru. Vemte ho nejen sobě, ale i přátelům, ať všichni vědí, jak hezky pestrý bude v Liberci červenec a kam bych vás tak pozval. No, rozhodně jsme v redakci připravili zvláštní sekci mimoliberecké tipy, kde najdete inspiraci na Frýdlantsku, v Podještědí a tak dále. Poznáte tam, co všechno pořádá, jak město Liberec, tak co se děje třeba na zámku, že některé kluby rozhodně neusínají přes léto, že se dějí akce v ateliéru Tuba, v ateliéru Art Teta, co všechno připravilo technické muzeum, no a mohli bychom pokračovat a pokračovat.
0: Říká Martin Frič a já moc krát děkuju, přeju krásné léto a naslyšenou.
1: Hezké čtení přeji a hodně tipů na živý Liberec.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve valčíkovém rytmu jsme se dovolnili až 15. hodině 37. minutě. Dál posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je rubrika Co je nového. Dnes nás čeká návštěva obce na severní hranici Jizerských hor, která nabízí mnoho možností pro výlety do okolí i strávení klidné dovolené. Ukázkou lidového stavitelství je místní hrázděný statek. Najdete tam ale také křížovou cestu se skleněnými plastikami a také necelých 800 obyvatel. My dnes míříme do Dětřichova na Liberecku a ve spojení je s námi nezávislá starostka obce Martina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak nemohu začít jinak než otázkou, co je u vás nového?
1: Nového u nás, řekla bych, takový shrnutí za posledních pár let je toho docela dost. Co se nám v poslední době nejvíce podařilo, je výstavba našich tůní. Tůně se nachází pod Mlýnským Brškem. Je to krásný, klidový, odpočinkový místo, kde se můžete hezky projít, posedět, odpočinout si. Takže za mě to je teď takový to nejhezčí poslední, co se nám povedlo.
0: No a chystáte se teď v nejbližší době na něco zásadního, co vás zaměstná v nejbližších týdnech, měsících?
1: Teď nás čeká v nejbližších týdnech rekonstrukce mostku. Není to veliký most, ale je pro nás i důležitý z důvodu rekonstrukce popovodních. A co nás čeká takový to největší, čekáme na potvrzení dotace z Libereckého kraje na rekonstrukci multifunkčního domu tady u nás v Dětřichově. Je to velikánská akce, kterou bez pomoci dotací bychom sami jako obec nezvládli. Takže to teď čekáme, očekáváme pravděpodobně zahájení stavby někdy v podzimních měsících.
0: No my samozřejmě budeme držet palce. Určitě máte alespoň hrubou představu, nakolik taková rekonstrukce vyjde.
1: Hodně, odhadem tam je 28 až 30 milionů.
0: No není to málo, každý to asi v prasátku doma nemá. Tak o to víc samozřejmě držíme palce. Já už jsem v úvodu zmiňoval několik lákadel v Dětřichově, ale pozvěte nás tam vy, co nás třeba tam teď v nejbližší době čeká zajímavého.
1: Teď takovým největším lákadlem u nás v obci bude ke konci prázdnin, děláme každoročně, už je to 12. ročník, je to akce pro děti. Je to z pohádky do pohádky. V loňském roce nás navštívilo 163 dětí. Myslím si, že to je super akce pro děti, na který si můžou i rodiče přijít na své. Je to takový putování s pohádkovými postavami po naší obci.
0: Moc krát děkujeme za pozvání.
1: Dobře, a jenom ještě zmíním, akce je 29. srpna od 14 hodin a zahájení je na prostorách za obecním úřadem.
0: Takže vlastně taková krásná tečka za prázdninami a zároveň hezká tečka za naším povídáním v rámci rubriky Co je nového. My jsme si povídali se starostkou Dětřichova Martinou Kohoutovou. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju vám, ať se vám všem v Dětřichově daří a budu se těšit zase příště v našem vysílání naslyšenou.
1: Já vám také moc děkuji, přeji krásné letní dny, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za naším regionálním stopařem míříme do Lvové. Jak se ze špalku rodí socha pomocí motorové pily, můžete ode dneška až do neděle vidět na řezáku právě ve Lvové. Festival profesionálních řezbářů, který nabídne i řezbářské sprinty a dražbu zhotovených děl, přilákal i regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z ráje pod Lemberkem, z parkoviště pod hradem Lemberk, kde řezák probíhá. To jsem si nemohl nechat ujít, to je nová akce, která se letos koná vlastně teprve druhým ročníkem. No a jak to tady probíhá, kolik řezbářů se tady sešlo, tak to už se zeptáme Leny Ondráčkové za pořadatele. Tak koho pak tady letos máme?
3: Dobrý den, tak máme tady letos 5 řezbářů nebo dřevosochařů a 1 řezbářku.
2: Teď nám pracuje jenom jeden a úplně to teda stačí, abychom se tak slyšeli. Ne, slyšíme se, doufám, dobře a vy nás slyšíte také dobře a teď už právě odložil také pilu. Co letos vytvářejí?
3: Letos mají takové zadání pro město Jablonné v Podještědí, protože v Jablonném hnízdí čápy už teda skoro 100 let, takže vytvářejí sochu asi na téma Čapí hnízdo, ne čápa, takže ta bude stát potom tedy v městě Jablonné. No a samozřejmě užitné věci, jako stojan na kola, ale z dřevosochařské dílny nějakého řezbáře, který se toho ujme.
2: Tak to budou určitě zajímavé kousky i ty další kousky, které tady vznikají. Koukám, že vesměs jde poměrně o velké špalky, tedy velká díla.
3: Ano, samozřejmě je spoustu odpadů z toho také, ale řezbáři mají rádi takové kypřejší tvary, takže i tam samozřejmě potřebují spoustu dřeva, kmene a nejlepší je na to dřevo dub, takže ten většinou je velký.
2: Od kolika do kolika řežou? Od kolika do kolika tady můžou zájemci vidět?
3: Jo. Tak řežou už vlastně od dneška, tedy od 2.7. až do neděle a vždycky od 10 hodin, takže tak zhruba do 5. hodiny večerní.
2: Tohle je taková tvorba, při které vlastně můžou postupovat svým volným vlastním tempem, ale na víkend tady máte takovou specialitku, řekl bych, rychlořezání.
3: Ano, jedná se o speed carving, kdy je hodinové rychlořezání. Tam to téma teda není dané, je to podle nápadu řezbáře a vlastně potom rychlořezání následuje dražba těch děl. Takže kdo chce, tak může samozřejmě si přijít nějaké dílo tady jenom pro něj si zakoupit, vydražit.
2: No a samozřejmě, že k tomu řezáku náleží i doprovodný program, nejenom to vlastní řezání těch profíků, které se tady ohánějí motorovými pilami, tak co si tady mohou užít děti a dospělí?
3: Jo. Tak pro děti jsou tady nachystané dílničky. V neděli je dokonce tady dílnička přímo s mistrem, řezbářem nebo dřevosochařem. Nevím, jestli budou sochat úplně sochu, to asi ne, tou motorovou pilou ne, ale určitě se tady zabaví i děti, no a dospělí, myslím si, že můžou také ochutnat něco z té tvorby a podívat se tady po krásném okolí a hlavně ochutnat místní rybí speciality a nejenom ty rybí. Takže takový program je pro ně nachystán.
2: Tak přijďte se podívat, potěšit a možná i nakrmit do ráje pod Lemberkem, tedy na parkoviště pod hradem Lemberkem.
1: Vábí náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme za pozvání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Rád bych si koupil cukrovou

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Soud zamítl žalobu zahrádkářů proti radnici Dox na Českolipsku. V polském dole Turův začali na noc odstavovat největší rypadlo. Hlavním důvodem je snížení hluku. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži pod Ralskem, ve vodní nádrži Mšenov Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmihorkách.
2: Máchovo jezero u Dox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Neměli by se tam koupat citliví lidé, alergici, děti a těhotné ženy. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. Je tam zhoršená průhlednost vody. Riziko zdravotních problémů je malé. Krajští hygienici přesto doporučují se citlivým lidem nekoupat. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turův na české straně. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení, z dlouhodobého hlediska je důl nepřekračuje. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22. do 6. hodiny odstavovat největší rypadlo u českých hranic. Zahrádkáři z Dox na Českolipsku neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové smlouvy nájemní podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšilo nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud České Lípě ji včera nepravomocně zamítl.
3: Předseda základní organizace číslo 4 Radek Kučera uvedl, že svaz vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. Další postup pak bude konzultovat s advokátem. Zahrádkáři se proti rozhodnutí mohou odvolat ke krajskému soudu. Nezávislý starosta Roman Fajbík s komentářem také čeká, až bude mít rozhodnutí v písemné podobě. Mrzí ho, že před podáním žaloby nedostal možnost vystoupit na členské schůzi svazu a vše vysvětlit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností.
1: Počasí.
0: V noci bude postupně oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami a teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra v pátek nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přeháňky, večeru by se mělo vyjasnit. Teploty zítra 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 290/45 v Albrechticích v Jizerských horách na Jablonecku probíhá vyšetřování nehody. Havarovalo tam osobní auto a skončilo na boku opřené o strom. Na místě je policie, úsekem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
5: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
4: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
5: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
4: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
5: tak,
4: za sebou.
5: Tak, ano, ano, bylo
4: na
5: to nádherné.
4: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
5: ne,
4: někam.
5: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
4: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obyvat.

0: Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich určitě,
2: vystupoval.
3: Já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudováno, všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat, tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plánuje tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
2: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
3: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saskí Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Saskyni Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko.
2: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod, od vás zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko.
2: Dobře.
6: Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Na to i
4: je to jasný.
2: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. La koloni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže
4: no,
2: si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní
4: ohromně.
2: A takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají,
4: no,
2: tak
4: právě,
2: jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
4: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježíš Maria, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit
4: ano.
2: I to, co netuší,
4: no, jasně,
2: že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dál humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: no a my dvaja, však? Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: No však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, ako zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No,
3: v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou Saskia?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod, prostě ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď. Posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová. A teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa Zbavuje. Nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: A si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkujem.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No, ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to. Povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
10: To nie je taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No.
10: Tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáda.
2: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
2: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
2: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
2: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
10: Väčšinou s vlastným.
2: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: Nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Jednou Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý
2: jste
3: den.
2: Zatký.
3: Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure, zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co a hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju, kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasu pro Ačko, bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Ale vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodů. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: Autoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji začaly kontroly letních dětských táborů. V Ralsku na Českolipsku bude při podzimních volbách i referendum. Hygienici hlásí už přes 7100 případů svrabu v Česku, oproti loňsku je to výrazně víc. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty vystoupají ke 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné, pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Čeho se změny týkají, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Liberecká krajské hygienické stanice Kateřina Hochmalová.
2: Vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, dále to jsou změny v tom technickém zabezpečení táborů, vybavení umývárnami, toalety, jak jsou vybavené, požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
1: Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí. V lékárničce zase nově musí mít izotermickou fólii. Zastupitelstvo Ralska na Českolipsku vyhlásilo referendum o obnovitelných zdrojích energie. Bude spolu s podzimními, komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. V druhé části se lidé mohou vyjádřit, zase v referendu bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku, říká starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
3: Je to závazný pro nás, nikoli pro kraj. Nicméně pan hejtman na schůzi, která se konala v dubnu u nás v kulturním domě v Kuřivodech, sdělil, že to referendum, pokud bude platný, takže ho bude respektovat. Takže do jaké míry je pro ně závazné, tak to uvidíme.
1: Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu, hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do dvou částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% více než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji, informovali hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká postupně oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, zítra tedy v pátek přes den čekejte polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přeháňky a večer by se mělo vyjasnit. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 10, vítr bude vát mírný od severozápadu a zítra bio bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 290/45 v Albrechticích v Jizerských horách na Jablonecku probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam havarovalo a skončilo na boku opřené o strom. Na místě je policie, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásné pozdní odpoledne 2. července, jsou 4 minuty po 17. hodině a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. Za malou chvíli Lenka Marková a souhrn regionálních zpráv. No a pak už se probereme celým naším dnešním vysíláním. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku má finanční problémy a to je téma, kterému se věnoval Jiří Jelínek. S Kateřinou Kubíčkovou si projdeme kontroly hygieniků na letních dětských táborech a také vám prozradíme, kam můžete o prázdninách vyrazit na houby. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody, vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda při koupání je také v Zákupech, ve Stráži Podralském, ve vodní nádrži Mšenově Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmihorkách. Provoz domova pro seniory ve Stráži Podralském na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
1: 2/3 veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď je výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne 3. etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i římsa s chodníkem.
3: Opravu město naplánovalo na letní prázdniny, aby stavební práce omezily co nejmenší množství lidí. Cesta přes most bude po celou dobu opravy uzavřena. Komplikuje to mimo jiné i zásobování nedaleké mateřské školy. Ke školce se lidé dostanou po schodištích z ulic Budovatelů a Unisy nebo brankou z ulice Ulávky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: V Liberci se letos v létě znovu otevře městský zámek. Vedení města tam ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt připravilo kulturní program na celé prázdniny. Začne 14. července. Lidé budou moct zámek navštěvovat vždy od úterý do soboty.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí. A tak to by to šlo. Zhruba tímto způsobem by se asi dalo okomentovat dnešní počasí. Jestli takové bude i dál, to nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Nejprve, jaké můžeme očekávat počasí v Libereckém kraji večer, v noci a ráno?
1: Tak teď během večera ještě nadále polejasno, potom v těch pozdějších hodinách začne oblačnosti od západu přibývat, no a během noci přejde slabší studená fronta, a tak ve druhé polovině noci by místy mohlo zapršet. Ráno už se ale bude oblačnost protrhávat a srážky už se vyskytovat nebudou. Teploty teď máme mezi 24 a 27 stupni, na horách okolo 19 a v noci potom klesnou mezi 14 a 11 a na horách mezi 11 až 8.
0: A na co se můžeme připravit 3. července, tedy v pátek, čili zítra?
1: Tak zítřek bude velmi podobný tomu dnešku, ráno tedy přechodně zmenšená oblačnost, jinak přes ten den polojasno nebo oblačno, srážky se prakticky nevyskytnou, jenom s nějakou malou pravděpodobností se mohou objevit ojedinělé přeháňky na horách, večer se potom bude opět vyjasňovat, no ale zítra bude už něco chladněji, maxima naměříme pouze mezi 20 a 23 stupni a na horách do 19.
0: No můžete alespoň telegraficky načrtnout víkend?
1: Tak během soboty začátek toho dne bude převážně slunečný, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a večer už se mohou vyskytnout první srážky, teploty do 24 stupňů. No a neděle tam už čekáme převážně velkou oblačnost a také občasně zaprší, teploty do 25 stupňů.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a den v kraji je 17 hodin 22 minut. Kvůli finančním problémům domová Vojtela ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku založil Liberecký kraj nouzovou příspěvkovou organizaci. Pokud by bylo ohrožené zajištění péče pro tamních zhruba 140 klientů, převzala by správu zařízení. Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tvrdí, že o všechny je a dál bude dobře postaráno.
1: Není to teda kvůli mě tady, ale
2: ne.
1: Tady na jedné schodek ve čtvrté podlaží běží dopolední tancovačka.
2: Domov jako naprosto funguje.
1: Říká ředitel a majitel domova Stanislav Nepivoda.
2: Máme jakoby nějakou dlužnou částku vlastně u státu, kde vlastně máme nastavený splátkový kalendář a díky tomu metodika nepovoluje Libereckým kraji, aby jsme mohli čerpat dotaci. Ten splátkový kalendář bude doplacený do konce léta, tím pádem vlastně ta dotace nám bude dodatečně vyplacená.
1: A to období těch, řekněme, dvou měsíců, tedy jste schopni překlenout bez omezení péče o klienty?
2: Přesně tak, já to vlastně celý tohleto od ledna doteď vlastně financuju ze svých jakoby zdrojů a ze svých peněz a nebo rodinou a tak dále.
1: Jaké části toho rozpočtu se podílejí ty dotace na vlastně provozu toho domova jako takového?
2: 45%, jakoby si myslím, že to je tak celkově jakoby na ten chod, na ten roční chod toho domova.
1: Jo, takže ten zbytek, který si platí klienti ze svého, případně z nějakých příspěvků na péči.
2: Přesně tak.
3: Nevyplacené dotace jsou v řádech desítek milionů korun. Že jde jen o dočasné problémy, věří i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat tak, jako to bylo doposud.
3: Přesto chce mít kraj pojistku.
4: Je to založení příspěvkové organizace a tak to bylo prezentováno i na jednání krajského zastupitelstva, považujeme spíš jako bezpečnostní krok, kdyby se něco stalo v letních měsících, abychom měli nějaké IČO, které by tam mohlo začít vyvíjet nějakou činnost.
3: V domově Vojtela aktuálně žije 140 klientů, zaměstnává přibližně 110 lidí. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
6: Telegram s adresou svět.

0: Příjemné pokročilé čtvrteční odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. I navzdory tomu, že je 2. července, první týden letních prázdnin už je téměř u konce. A zatímco některé děti tráví čas třeba na dovolené s rodiči, jiné jsou na táboře. V Libereckém kraji nabízí volnočasové organizace stovky příměstských i pobytových táborů. Právě ty se dnes vydala kontrolovat taky krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Co všechno kontrolovali? Na to jsem se zeptal odpoledne reportérky Kateřiny Kubíčkové.
1: Já jsem dnes společně s hygieniky vyrazila do Českého ráje, do osady Čertorie pod Krčkovicemi. Aktuálně tam tábor pořádá tělovýchovná jednota Benešov u Semil. Na táboře bylo přes 50 dětí a jejich letošním tématem je obývání cizí planety. Děti spí ve stanech s podsadou, nicméně na to, že je tábor uprostřed skal a v polních podmínkách, tak má velmi moderně vybavenou základnu. V kuchyni mají sporáky, voda je přivedená vodovodem a asi nejvíc mě zaujala sprcha, která je vybudovaná přímo ve skále. Kontroloři takti si tábořiště procházeli zhruba 40 minut, no a vše dopadlo zcela v pořádku, všechno bylo tak, jak má být.
0: A čeho se kontrola týkala?
1: Hygienici se zaměřili na několik oblastí. Zajímá je, jaké mají děti podmínky ubytování, jak je tábořiště vybavené a jaký je režim dne. Další důležitou součástí kontroly je taky nakládání s vodou. Kontroloři v tábořištích zjišťují, jak je zásobované pitnou vodou a jak se nakládá i s odpadní vodou. Kontroluje se taky stravování. Na to letos hygienici podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých z krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřiny Hochmalové kladou větší důraz. Důvodem je novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
0: A v čem spočívá?
1: Stanovuje nové podmínky. Hygiena se proto nově zajímá o to, zda a jak přesně jsou děti zapojeny do přípravy jídla. Podle Hochmalové může jít o součást táborového programu, není ale možné pomoc dětí chápat jako náhradu práce personálu. Zejména v polních podmínkách je nutné důsledně dbát na mytí rukou, zdravotní stav dětí a oddělení čistých a nečistých činností. Kromě toho hygienici kontrolují taky zdravotnické zajištění tábora, řeší vybavení lékárniček a taky veškerou dokumentaci dětí i personálu.
0: No a víme, kolik je v Libereckém kraji na prázdniny naplánovaných táborů?
1: Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové bylo na konci června přihlášených celkem 126 akcí ze 199 běhy. Nejvíc táborů je na Českolipsku. Předpokládaný počet dětí, které se na těchto akcích budou rekreovat, je zhruba 9700. Je to v tuto chvíli o necelých 7000 méně než v loňském roce. Nicméně ta čísla jsou podle mluvčí Balašové zatím nejsou definitivní, protože organizátoři můžou tábor ještě přihlašovat, musí to udělat vždy nejpozději 30 dní před jeho začátkem.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, Jiří Korn možná zpívá jako déšť, ale déšť nepřivolal, alespoň tedy zatím, nicméně v předchozích dnech jsme si deště užili až ještě předtím tropické teploty. No a vlastně i to byl důvod, proč jsme dnes dopoledne pozvali libereckého mykologa Zdeňka Peldu. Iveta Kalátová se ho mimo jiné ptala, jestli v tyto dny, když vyrazíme do lesa, nějaké houby najdeme, anebo najdeme houby.
1: Já to trošku upravím, není důvod přestat od 1. ledna, kdy houby rostou pořád a znalci, a mám kamarády mladé Chile, kteří dojdou dál než já a nosí ze svých lokalit plné košíky mnoha hub, včetně holubinek, lišek, prostě všechno, ale je to lokální, tak jak byly lokální srážky v posledních dvou měsících. A to dlouhé období sucha se projevilo vlastně víc než ty samotné teploty, protože když vám měsíc nespadne kapka, tak samozřejmě podhoubí se nevytvoří nebo respektive zaschne a musíme čekat, až dojde zase k jeho obnově. Obecně poradím, pokud někam chodíte, dívejte se, nedá se dneska říct, jestli je lepší do listnatých nebo do jehličnatých. Spíše bych vsadil na listnaté, protože ze všeho nejvíc si myslím, že se budou stále ještě vyskytovat hřiby dubové, kováři, koloděje a lišky začaly také poměrně hojně, takže chci to zkoušet a mít svá místa, tam většinou ti lidé, kteří denně plní sociální sítě skvělými příspěvky, tak předvádějí, že když se to umí, tak houby jsou stále.
2: No jen aby to náhodou nebyla fotografie z loňského roku.
1: Také to někteří dělají, dokonce si vezmou na pomoc umělou inteligenci a vytvářejí neskutečné obrázky a pak z nich vypadne, že to je sběr 20 lidí na té hromadě a že to je někde, já nevím, z Běloruska.
2: Ano, nesmíme věřit všemu, co vidíme.
1: Ano, přesně tak, takže i tady ostražitost a pořád sázíme na to, že ti kreativní přispěvatelé do nejrůznějších stránek jsou ti, kteří si to sami vyfotí, sami natočí, upraví a pak je ta osvěta také i pro ty běžné návštěvníky.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji a Český rozhlas Liberec. Jak jste určitě zaznamenali, my vám v našem vysílání nabízíme pokračování velmi úspěšného pořadu Zámecké léto. Na zámek Doxy sice ještě nepřišla řada, ale zámek Doxy má bohatý prázdninový program. Jaký to nám dnes dopoledne prozradil ředitel příspěvkové organizace Kultura Doxy.cz Petr Hozák a ptal se ho náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Tak už zítra tady v Zámeckém parku bude promítání letního kina.
2: Je to tak, dobrý den. Začínáme tento perný víkend s tím, že budeme mít promítání letního kina, konkrétně titul Dream Team, velmi úspěšný, co jsme získali dle ohlasu diváků, a budeme pokračovat country festivalem přímo na pláži Máchova jezera, a v neděli se mohou lidé těšit na akrobatické divadlo pod širým nebem Cirque La Putica a jejich Splash. Takže tímhle začíná celé kulturní leto a bude pokračovat každým víkendem další a další akce.
1: Takže akce za akcí tady v Doxech až do konce léta, nejenom tady na zámku, ale i na plážích.
2: Přesně tak. Tady na zámku se můžou těšit tradičně na promítání letního kina, na zámeckou slavnost, na divadla pod širým nebem. No ale pláž Klůček se potom stává takovým dalším kulturním dění a má to svoje genius loci, protože tam je nejkrásnější západ slunce. Takže to jsou hudební festivaly, je to Zadarmo Fest, je to Kiss Party, je to také právě tohle zmíněné divadlo Splash. No a já věřím tomu, že pokaždé, když sem někdo přijede, tak bude mít v těch Doxech co zažít a na co koukat a na co potom vzpomínat.
1: Když se vydáte sem na zámek, tak vás čeká nejenom historie. Zámecký okruh, který je tak trošku netradiční, je bez průvodce, alespoň ten základní okruh, ale můžete navštívit i další věci. Od čtyřlístku přes knihovnu po motorky.
2: Je to tak. A ten zámecký okruh se snažíme mít trošku interaktivnější a mimo právě ty komentované prohlídky, které tu jsou, tak jsou tu i komentované prohlídky s herci, jsou i večerní prohlídky, jsou v určené datumy, to všechno najdou posluchači na našich stránkách. No, ale máme tu přesně muzeum starých motorek a šikovných českých ručiček, které si z motory JAV a pionýrů různě poradili. No a rozšířené muzeum čtyřlístku, který má velký zájem a věřím tomu, že se každému bude líbit rozšířená verze tohoto muzea.
1: A ještě teď o prázdninách. Tady na zámku jsou také sloni.
2: Je to tak, máme tu interaktivní výstavu slonů, která je v městské galerii, no a ta se věnuje vůbec slonům jako takovým, ale především problematice jejich vymírání a to, jak se s nimi v Africe různí překupníci a pytláci patlají. To znamená, jak zachránit slony a co s tím všechno můžeme udělat, a taková vzdělávací interaktivní výstava pro všechny.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Za 7 minut bude 18 hodin, čili den v kraji, den s velkým D, se nachýlil k závěru, ale program v Českém rozhlase Liberec pochopitelně pokračuje dál. V 18 hodin pro vás bude mít Lenka Marková zprávy a po 18. hodině vás pozveme třeba na hejnické slavnosti, které slibují bohatý program, a také nahlédneme do nové sezóny divadla FX Šaldy v Liberci. To vše s Tomášem Benešem v pořadu Kultura pod Ještědem. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v pátek zdraží zhruba o 30 haléřů. Transfuzní stanice v Liberci musí v tomto období pečlivěji kontrolovat dárce krve. Zámek ve Stvolínkách bude mít opravenou i fasádu. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr pak bude stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda udržovat nejméně do 19. července. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivěji kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Dočasné vyřazení z dárcovství krve na jeden měsíc platí i pro návrat z některých evropských zemí, jako například severní Itálie, Středomoří, Balkánský poloostrov Řecko nebo Andaluzie ve Španělsku. Důvodem je výskyt přenosných chorob, říká primářka transfuzního oddělení krajské nemocnice Liberec Renata Procházková.
2: Konkrétně zápory nilské horečky, nebo teďka se nám objevila ve Francii horečka dengue a podobně. Zvláštní omezení jsou ještě na malárii. Přináší to určitý omezení, ale není to zas až tak zásadní, protože v létě je nižší operativa.
1: Seznam zemí, pro která platí omezení, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Týká se to ale jen dárcovství krve. Plazmu je možné po návratu z ciziny darovat okamžitě. Fasádu budovy zámku nechává opravit obec Svolínky na Českolipsku. Obnova západního průčelí a vstupního portálu bude letos podle smlouvy stát přes 2 miliony 200 tisíc korun. Práce by měly být hotové do listopadu. Obec na ně získala dotace, říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková.
3: Naštěstí jsme v programu záchrany architektonického dědictví a dostáváme prostředky z Ministerstva kultury a také jsme v individuální dotaci od Libereckého kraje, takže máme peníze na to, abychom zámek dál mohli opravovat.
1: 8 dní po zemětřesení se ve Venezuele podařilo vyprostit záchranáři z trosek živého muže. Hernána Gila se podařilo zachránit po více než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranáři předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Skrze ní mu taky doručovali vodu a výživu. S osvobozením pomáhali týmy z Venezuely, Chile, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Portugalska a Spojených států. Chilský hasič pro server BBC dříve popsal záchrannou operaci jako bez pochyby nejsložitější a technicky nejnáročnější, jakou kdy musel zvládnout. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila Italku Grantovou 2-0 na sety a postoupila do třetího kola Wimbledonu. Naopak Karolína Plíšková v Londýně končí. Polce Švjantekové podlehla 0-2 na sety. Počasí. V noci bude postupně oblačno až zataženo, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, zítra přes den polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer by se mělo vyjasnit, teploty zítra 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů, bio bude na dvojce, na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace, osobní i autobusová doprava je svedená na objízdné trasy. Mějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké letní dny a pohodové chvíle u rádia. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná krátce po zprávách další vydání pořadu Kultura pod ještědem, u kterého vás zdraví Tomáš Beneš. Dobrý den všem. Chystané hejnické slavnosti začátkem prázdnin budou stát za návštěvu. My vás pozveme už po písničce konkrétně. Pak prozradíme, co čeká návštěvníky v příští sezóně divadla Františka Xavera Šády v Liberci, co dalšího tři umělecké týmy připravují už za pár minut. A do třetice třeba tip na šestý díl premiérové rozhlasové četby o libereckých perličkách. Začínáme.
0: Kultura pod ještědem.

0: Chystané hejnické slavnosti 2026 opět nabídnou začátkem prázdnin velkolepý hudební festival doplněný o Luna Park, stánky, řemeslný jarmark s jedinečnou atmosférou v malebném prostředí Jizerských hor. Zvát vás bude jedna z organizátorek za město Hejnice, paní Lucie Podhorová. Vítejte u nás, dobrý den po telefonu v Českém rozhlase Liberec.
1: Dobrý den, já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Kdy a kde se hejnické slavnosti uskuteční?
1: Tak hejnické slavnosti se letos konají první červencový víkend, to znamená 4. a 5. července. A kde? Tak samozřejmě v centru Hejnic, v prostoru před bazilikou a v přilehlých uličkách.
0: Pojďme se zaměřit zprvu na sobotní program. Co byste vypíchla? Na co byste nás pozvala?
1: Tak ty slavnosti jsou takové specifické tím, že je tam spousta aktivit. Je tam jak ten Luna Park, je tam řemeslný jarmark, stánkový prodej a samozřejmě hudební festival multižánrový. A v tu sobotu se můžete těšit například na Michala Horáka nebo na Vojtána, Petra Liftnera, na VR Domy nebo na Like It.
0: To všechno zní velmi příjemně. Co nedělní nabídka pro vaše diváky a naše posluchače?
1: V neděli samozřejmě všechno toto pokračuje a obmění se nám ta hudební nabídka. Ráno budou vystupovat místní šikovné děti z Frýdlantska, potom máme samozřejmě program i pro děti, Kájušku, máme tam Markazíny, máme tam Reného Danga na závěr od 17 hodin.
0: Chystáte nějaké dopravní omezení?
1: Dopravní omezení, tak samozřejmě vzhledem k tomu stánkovému prodeji, tak bude uzavřena ulice Klášterní a ulice Lázeňská a bude tady opravdu hodně velký pohyb těch návštěvníků a aut, takže bude to trošku jinačí než běžné dny, jak jsme zvykli.
0: Co jsme ještě nezmínili závěrem? Co byste ještě ráda doplnila?
1: Ještě bych ráda řekla, že v sobotu bude jezdit speciální historický motoráček Hurvínek na trase mezi Hejnicemi, Raspenavou a Frýdlantem, takže určitě si ho nenechte ujít. Budeme vysílat také v kině v Hejnicích film Mimoni a Monstra, jak v sobotu, tak v neděli. A po oba dva dny budou se městem procházet nádherní chůdaři.
0: Dobře, tak srdečně zveme všechny naše posluchače 4. a 5. července do Hejnic, na hejnické slavnosti, je tak?
1: Je to tak a ještě bych prosím chtěla říct, že i letos máme dobrovolné vstupné, takže hejnické slavnosti jsou opravdu pro každého.
0: Zve Lucie Podhorová.

0: Tady je Kultura pod ještědem Českého rozhlasu Liberec. 12 premiér a 3 koncerty na prknech malé i velké scény divadla Františka Xavra Šaldy v Liberci čeká diváky v příští sezóně. Ponese název V pokušení. Všechny plánované inscenace toto téma zpracovávají. Divadlo už také nepovede současná ředitelka Linda Hejlová, Kyprtová. Od srpna ji nahradí Petr Michálek, bývalý ředitel městských divadel v Děčíně a ve Zlíně.
1: Prvním titulem je Cirkus Humberto, divadelní adaptace slavné knihy Eduarda Basse. Tu adaptaci té jsme se zmocnili já a Jiří Janků.
2: Říká Kateřina Dušková, šéfka činohry v divadle FX Šaldy v Liberci. Spolu s dalšími kolegy na tiskové konferenci představila 143. sezónu, která začne v září.
1: Cirkus Humberto, uchopili jsme ho přes tenťáky, přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. Přizvali jsme externí akrobaty, žongléry, artisty. Díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona.
2: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
1: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Charlotte Kytliová tu hru napsala, když jí bylo 25 let, řeší vztahy v rodině.
2: Návštěvníky opery příští sezónu čekají 3 premiéry. Mezi nimi je Orfeus v Podsvětí, Carmen a

0: Opereta Máchův deník, doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
1: Poslední operou bude skladba skladatele Emila Viklického, kterého známe jako jazzového klaviristu a jazzového komponistu, ale už méně je známý jako operní skladatel. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hynka Máchy a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
0: Balet příští sezónu připraví premiéry dvě. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
2: Jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů.
0: Návštěvníky divadla čekají taky tři koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Přejeme všem hezký čtvrteční večer 2. července, kdy kalendář připomíná jméno Patricie, všechno nejlepší. A teď už pár tipů, kam v těchto dnech vyrazit. Třeba zítra 3.7. o 19 hodin do Turnova do místní Střelnice. Bob Dylan Songs v rámci turnovského léta, tak si nenechte ujít česko-německo-australskou kapelu Bobend a písně Boba Dylana ve vynikajícím rockovém i akustickém podání. Ještě jednou tip do Turnova 4.7. o 19 hodin na Open Air Karibskou noc. Další taneční party v karibských rytmech opět před Střelnicí. A bude se hrát salsa, také bachata, samba, to vše před Turnovskou Střelnicí. Další tip do České Lípy 4.7. řemeslný workshop zdobení tradiční koncovky. Tvůrčí workshop zaměřený na zdobení tradiční dřevěné koncovky jednoduchého lidového dechového nástroje, na který se dokáže zahrát opravdu každý bez ohledu na předchozí hudební zkušenosti. Součástí programu bude také krátké seznámení se základy hry na koncovku a dál ukázka tradičních nástrojů, jako je fujara nebo indiácká flétna. Další tip je třeba na 8. července od 20 hodin do centra Jablonce. Chystáte se na léto, pak si do kalendáře červeně zakroužkujte středu 8. července od 8 večer na Mírovém náměstí v Jablonci, které se promění v jeden velký koncertní sál pod širým nebem. Hvězdná Bára Hrzánová a její kapela vám naservírují parádní mix folku, šanzonu i latiny. A další tip, tentokrát je do České Lípy, Vodní hrad Lipí, tam to ožije. Nejenom, že se tam bude zjevovat Bílá paní, ale také husité. Bílá paní bude provádět každou středu po celé prázdniny a neděli a husita pak každý čtvrtek, pátek a sobotu. Prohlídky budou začínat vždy na Vodním hradě Lipí v 11 a v 15 hodin. Čeká vás špetka strašidelné atmosféry, zábavné úkoly a možná i malý chutný poklad. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky, pohodové začínající letní prázdniny, ať se všem jenom daří. A teď si chvíli zahrajeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý večer.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: italský umělec Salvator Dalí kdysi řekl, nakladatel mě požádal, abych napsal knihu o technice malby. Napsal jsem ji. Když jsem ji přečetl, naučil jsem se malovat. My vás sice malovat nenaučíme, ale nabídneme pár zajímavých knižních typů od Martina Friče z Liberce. Tady jsou.
1: Knižní novinky tohoto týdne inspirovala tak trošku zvyklost Krásný zvyk, knížka za vysvědčení, ale mnohem víc je inspirací pohled do žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů, kde v sekci Naučná literatura najdete tři nesmírně zajímavé knihy. Už nějakou dobu žebříčkům prodejů vévodí kniha britského velvyslance, sympatiáka, pohodového gentlemana, Medfielda. Knížka se jmenuje Jsem tu novej. Jsem tu novej, to asi Medfield řekl mnohokrát, protože pracoval jako diplomat v 9 zemích na 5 kontinentech a ta knížka je vlastně ohlédnutím. Není tedy jenom o Praze, kde teď Medfield působí, ale jde mnohem dál. A to, co mě na ní mimo jiné zaujalo, je slib, že Medfield vám v té knížce odkryje, jaká vlastně je moderní diplomacie. Co je na tom dobrého, těžkého, stresujícího, třeba i zábavného. Knížka nesmírně populární. Vysoko v žebříčku se drží i knížka, o které už jsme mluvili, Pavel Kosatík, o Tom Benešovi. Mimořádně zajímavý pohled na historii 20. století, na Edvarda Beneše, na to, co bylo, co mohlo být. Udělám si malou odbočku. Nyní na Českém rozhlase Plus například z pera pana Hvížděly najdete vynikající recenzi na tuhle knížku. Každopádně Pavla Kosatíka a knihu o Tom Benešovi vemte do ruky. A do třetice ze žebříčku Naučné literatury nejprodávanějších knih Daniel Prokop Spravedlivý růst. O tom, proč Česko tak trochu přešlapuje na místě, o tom, jestli je možná prosperita pro všechny, co by se mohlo dělat. Daniel Prokop je sociolog, působí v Pack Research a myslím si, že to je jedna z nejinspirativnějších osobností dneška. Takže pokud vás zajímá, jaké to je, jaké by to možná být mělo, určitě vezměte knihu Spravedlivý růst do ruky. Některá z nich, ať už třeba kniha Medfielda Jsem tu novej, nebo Pavel Kosatík o Tom Benešovi, by se pro nějakého středoškoláka za vysvědčení určitě hodila. No a nakonec si dejme trochu odpočinku, protože Frida McFadden napsala psychologický thriller Přítel. Zdá se, že jste potkali skvělého partnera. V podstatě není na něm chyba. No a najednou přibývá otazníků, kdo to vlastně je. Není to někdo úplně jiný? Uvidí se. Frida McFadden, psychologický thriller Přítel.
0: Doplnil na závěr Martin Frič. Děkujeme za knižní okénko v Kultuře pod Ještědem.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Kulturu pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Šestým dílem dnes pokračuje seriál Perličky z příběhu Liberecka a neb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Je tu rozhlasové čtení. Dnešní díl má podtitul Fake News. Máte pocit, že to je echt moderní téma? Ale kdeže? Vzpomeňte si na rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. Tyhle fejkové vznikly už na začátku 19. století. Hezký poslech.
1: Dlouhým tahem Němci táhnou a jsou Němci sasíci od zhořelských dřevných hor v naše krajiny.
2: Kam jsme se to dnes dostali? Zhořelské dřevné hory? Sliboval jsi mi nejstarší zmínku o Liberecku v krásné literatuře?
3: Ano, ale říkal jsem, že půjde o fake news, kterým se dnes budeme věnovat. Zhořelské hory jsou dnešní Žitavské a Lužické hory, prastarý Záhvozd. Citoval jsem začátek básně Beneš Heřmanov, která líčí pobytí sasíků pod Hrubou skálou roku 1204.
2: K němuž, předpokládám, ve skutečnosti nedošlo.
3: Ne, jde o součást nejspíše padělaného rukopisu Králové dvorského, údajně nalezeného Václavem Hankou roku 1817. I tak se jedná o jednu z nejstarších zmínek o Liberecku v české krásné literatuře a také o jednu z nejstarších fake news. Běžně se totiž za počátek klamavých zpráv uvádí měsíční hoax, série článků publikovaných v Anglii v roce 1835 o údajném objevu civilizace na měsíci.
2: Váže se k českému ráji ještě nějaká hodně rozšířená, ale nepravdivá zpráva?
3: Třeba ta, že obraz svatého Jana Křtitele na Valdštejně byl namalován podle tváře Karla Hynka Máchy.
2: A nebyl?
3: S velkou pravděpodobností ne. S Máchou je ostatně spojena celá řada mýtů, omylů a nepravd. Ta nejhouževnatější se týká jeho sestupu do podzemí na hradě Houska. Ve fiktivním dopisu Eduardu Hindlovi z 10. srpna 1836 prý líčil, jak se dostal do 21. století.
2: Máchovy dopisy jsem četla, ale tenhle jsem neobjevila.
3: Ani si nemohla. Vytvořila její pracovnice Národní knihovny pro knihu Čas hradů v Čechách, vydanou v roce 1996. Ale mýtus, že je dopis pravý, se zarytě drží již přes 30 let.
2: Proti Hankově rukopisu je to pořád ještě krátká doba.
3: Ty máš ale podobně starou zajímavost.
2: Týká se legendárního doktora Kytla, zvaného Severočeský Faust z krásné dříve Šumburku. Uvádí se, že nejstarší česky psaná zmínka o něm pochází od Josefa Svátka z textu Tomu ani Kytl nepomůže z pražského deníku z roku 1870.
3: Existuje snad nějaká starší?
2: Ano. Kytlova jména užil Václav Kliment Klicpera v překladu hry Augusta von Kotzeby Nové století. Zatímco v originále autor mluví o kvedlimburském zázračném doktorovi, u Klicpery si nemocný zoufá. Ani Kytl mi nemůže pomoct. Překlad pochází asi z roku 1820, tudíž jde možná o nejstarší českou rukopisnou zmínku o Kytlovi. Tiskem však Klicperův překlad vyšel až roku 1906.
3: U Klicpery se také poprvé objevuje jméno Krakonoš. Běžně se uvádí, že to bylo roku 1824 ve hře Krkonošská kleč, ale ve skutečnosti to bylo o 3 roky dřív ve hře Lhář a jeho rod.
2: Přepisujeme literární dějiny. Třeba se rozšíří i ta tvoje teorie, že byl Krakonoš původně starověký bůh?
3: Ano, ochránce hor a vládce počasí. Podívej se na obrázek v knize Krakonoš, pán v Krkonošském pohoří, kde drží blesk, podobně jako řecký bůh Zeus. Z antiky by mohlo pocházet pojmenování hor Krkonoše, spojované někdy se jménem Korkontoj z Ptolemájovy mapy. Jistě se Krakonoš zčista jasna neobjevil ve středověku, od kdy se začíná označovat německým jménem Rybecál. Svého ochránce, ducha Muhu, mají i Jizerské hory. Novodobé pověsti líčí, že byl stvořen z mlhy a pojmenován dle houkání sovy.
2: Základ těmto pověstem dal učitel ze vsi Zásady na Jablonecku Josef Lhota. Publikoval ve 40. letech několik pověstí o Muhuovi, kterému prý vyprávěli starci, kteří si už nepamatovali duchovo jméno. Lhota bez rozpaků stotožnil tohoto ducha se staroslovanským bohem skal z hory Muchov. Problém je, že chybí jakýkoliv historický doklad o pohanském božstvu Muhu. Lhota buď z nepochopení, nebo z vlasteneckého nadšení poněkud svévolně naložil s vyprávěním o lokální démonické bytosti Muhu, tradované v německých pověstech.
3: Zřejmě chtěl dodat Jizerkám podobnou bytost, jakou byl v Krkonoších Krakonoš. A máme nějaké fake news z Ještědu?
2: Spíš drby spod Ještědí. O Karolině Světlé se toho hodně namluvilo.
3: Myslíš její poměr s Nerudou? Láska obětovaná manželské povinnosti? Není to už trochu ohraná písnička?
2: Právě proto potěší neotřelý pohled Dagmar Mocné v knize Bouřky, kde spochybňuje hloubku citového vztahu mezi oběma literáty. Poukazuje na možnost autostylizace jejich dopisů a odvažuje se i spekulovat, zda do značné míry nešlo jen o literární hru na převýchovu rozervaného básníka. Neruda možná nebyl tou osudovou láskou Světlé, za jakou je považován.
3: Kdo potom? Snad ne její manžel, ten nudný, pedantický suchar, co nejradši ořezával tušky.
2: Právě ten, chudák, přišel ke špatné pověsti, jak slepý k houslím. Asi bylo třeba hledat omluvu, proč si spisovatelka začala s jiným. Přitom současníci tvrdili, že to byl laskavý, mírný člověk, taková něžná, citlivá duše, pronesla o něm sama Světlá. A měl i smysl pro humor, na rozdíl od jeho rigidní ženy, která často napomínala mladá děvčata. Co vy to pořád máte s tím chichotem? Život je vážný a z vážné stránky máte na ně hleděti. A upřímně řečeno, nepatřila zrovna k nejpříjemnějším bytostem. Třeba svou neteř Anežku Slukovou, rovněž spisovatelku, nejednou dohnala k slzám.
3: Přitom o ní čteme jen samou chválu.
2: Žena spisovatelka bývala ve vlastenecké společnosti takřka nedotknutelná. Je až k nevíře, co ti obrozenci v touze mít více českých básnířek občas vyvedli.
3: Máš v zásobě nějakou historku, že jo?
2: V Doxech krátce žila Terezie Vlasta Heková, Hubnerová, dcera buditele z Dobrušky, Františka Ladislava Heka, známého z Jiráska jako F.L. Věk. Její epigramy se v roce 1815 objevily ve vlasteneckých novinách, ale panuje důvodné podezření, že je napsal sám Hek.
3: Proč by to dělal?
2: Zřejmě se snažil ukázat, že českou literaturu píšou vedle mužů i ženy. Ostatně nebyl jediný. Například František Ladislav Čelakovský uveřejňoval některé své básně pod jménem Žofie Jandová.
3: Byla to tedy cílená mystifikace?
2: Přesně tak. Ale ukážu ti příklad, kdy byla regionální autorka nejspíš stvořena omylem.
3: To jsem zvědav.
2: Vlastivědný badatel Franz Hanschl ve své Vlastivědě Českolipska píše, že se v Horní Lipchavě narodila básnířka Johanna Leitenberger. Bibliografické údaje, které tam uvedl, však krom data narození patří její stejnojmenné matce. Ta ale s naším regionem neměla nic společného.
3: A co to datum narození? Dívala ses do matriky?
2: Samozřejmě. K datu 11.11.1848 v Horní Lipchavě není uvedena Johanna, ale jiný autor, Josef Minzberger. Domnívám se, že Hanschl udělal z jedné osoby dvě a českolipská Johanna Leitenberger vůbec neexistovala.
3: Dokázat to ale půjde těžko. Podobně jako to, zda byl Franz Kafka inspirován k napsání románu Zámek svým frýdlanským pobytem v roce 1911.
2: Myslíš, že nebyl?
3: Spíše ne. S určitostí byl inspirován například Siřemí, Osekem na Strakonicku či Špindlerovým mlýnem. Frýdland a návštěva zámku však v něm zanechala též silný dojem, jak je patrné z jeho deníku.
2: Můžeme si přečíst zápis i z jiného, veršovaného deníku. Ten si měla v 60. letech vést v pralese v Kongu rodačka z Malé Skály Jarmila Glazarová.
4: Nabídli jste mi tenhle prales, který se ničemu, co jsem znala, nepodobá. A tak tu chodím od ničeho k ničemu. Jen, že ti okouni aspoň berou, že tu přeci něco mám, ale domov to není. Co v Sobotce? Pláču a trápím se pro Humprecht, sobotecké náměstíčko. Zmizím odsud. Co dělat pod nebem zataženým listy od nikud nikam? Co s řekou plnou oblud? Co s břehy vonícími tím protivným puškvorcem?
3: Neměl jsem tušení, že Glazarová pobývala v Kongu.
2: V tom je právě ten háček. Nepobývala. Deník, který vyšel pod názvem Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce, je obratnou literární mystifikací bohemisty Lukáše Prokopa.
3: A pak máš něčemu věřit.
2: Obávám se, že nám už posluchači neuvěří ani nos mezi očima. Ale zkusíme je nalákat na příští díl příslibem romantického putování v Kokořínském údolí.
3: A také lec kde jinde. Tak si připravte baťušky a pohorky. Budeme se na vás těšit.
2: Františka
3: a Marek.
0: Šestý díl seriálu Perličky z příběhu Liberecka pro vás připravili knihovníci z Liberecké krajské vědecké knihovny Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Ukázky z literárních děl načetla herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gujdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. A jak jste slyšeli před chvílí, příště nás čeká v pravém slova smyslu putování po kraji.

A jsme zase u konce dalšího vydání Kultury pod ještědem. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší na slyšenou a krásné letní dny a vůbec pohodové začínající prázdniny přeje Tomáš Beneš.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Hygienici v Libereckém kraji začali kontrolovat letní dětské tábory. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty v Libereckém kraji vystoupají do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je, jakou možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži pod Ralskem, ve vodní nádrži Mšenov, Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmihorkách.
3: Máchovo jezero u Dox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Neměli by se tam koupat citliví lidé, alergici, děti a těhotné ženy. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. Je tam zhoršená průhlednost vody. Riziko zdravotních problémů je malé. Krajští hygienici přesto doporučují se citlivým lidem nekoupat. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné. Pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí. První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů polského hnědouhelného dolu Turův na české straně. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení. Z dlouhodobého hlediska je důl nepřekračuje. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22. do 6. hodiny ranní odstavovat největší rypadlo u českých hranic.
1: Počasí.
0: V noci bude postupně oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra tedy v pátek i polojasno až oblačno, na horách jen ojediněle přeháňky. Večer by se mělo vyjasnit, teploty zítra 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No ale neříkejte mně, že není spisovné říct tyk v oku.
0: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
0: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
0: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
0: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
0: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Původ je v latinském
0: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
0: No, i tu zmrzlinu gelato.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangau, šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč-Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, i když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes, tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval, už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to

0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
1: Alex a host. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hrosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, jak kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a

0: Dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
1: Tak s největšími hity.
0: S největšími
1: tedy
0: hity.
1: Tedy Petra Nováka.
0: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme, jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
1: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, je 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, to jsem, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitu, citu, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak to úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kdy je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím tak pro vás, kytičku?
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň
5: já
3: takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si to občou mě.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no a...
3: To jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já,
4: no. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholub, do Balivejch a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou,
5: no,
3: nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj rozhodně ne. Pivo, víno. No, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. To, no, to, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: Co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak

0: Ne, ne. Ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
1: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
0: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
1: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
0: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe, teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
1: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
0: Ne, řek mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
1: Ne.
0: Jo, je to tak.
2: On děda si dělal legraci, on zase tak hrozný nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
1: Co vaši rodiče?
2: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
0: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
1: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život. To někdo posuzoval takhle?
0: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, její tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do Tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyražení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do karavína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi, taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonine?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem. My jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takovej plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista, hloupej nebo něco to. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhy káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá.
3: Uspěchaný důchodce, přesně. Ano.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratičký

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naše mi dali Ivanka Dášenka. Netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil. Jo.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, asi jo. O tom se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od ní dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No,
3: to. A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zolema. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. Ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
5: No co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no, ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou, no prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí, co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou. Dám mu pusu. No a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte. Ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušarín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak křičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, nedáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrt.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Čo, nevím, proč by si nemohl sednout?
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek!
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šarál.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. A je mi zlé.

0: vyjede! Vy, barbare! Monstrum jedno!
1: Co jste to řekla?
0: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
1: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
0: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
1: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
1: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
0: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
1: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
0: Vy medvěde, medvěde.
1: Já chci souboj.
0: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
1: Ano, přeju a hned.
0: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
1: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty pak slabé stvoření, nic takového pro mě nečíš.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
1: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
1: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatičku, na, poslechni mě, odejdi.
1: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
0: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
1: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No. Tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
0: Takhle? Je to takhle dobře?
1: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
0: Prosím.
1: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
0: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
1: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
0: Do vzduchu? A proč?
1: Protože ostatně to je moje věc.
0: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou.

0: Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
1: Ano, dostal.
0: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
1: Protože se mi líbíte.
0: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
1: Dobře, pojďme tady.
0: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
1: Pojďte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
0: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
1: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
0: Nechoďte ke mně nebo vystřelím.
1: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
0: Jděte pryč, ještě krok a střelí.
1: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
0: Já chci souboj, jdeme se střílet.
1: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
0: Au, puste mě, okamžitě mě pozdět.
1: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
0: Jestli mě nepustíte,
1: ale
0: já budu křičat.
1: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
0: Luko, pomoc!
1: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
0: Nechte toho člověče.
1: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
0: Počkejte.
1: Ano?
0: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
1: Tedy s Bohem.
0: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
1: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
0: Nedotýkejte se mě.
1: Tohle si nikdy.
0: Ruce pryč, puste mě.
1: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
0: Já vás.
1: Neodpustím.
0: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič. Kde je ten hulvá? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
3: Promiňte, milost paní.
0: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem, s tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to...
1: Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně... krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a líbá? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže... Kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! Jsou ty nejkrásnější hřebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tik-tik-tik. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano. To jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano. Váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju. Já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků. Tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: To je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

práv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně

A mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. Který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to,

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek. Miroslav, zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička je. To musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně visí, nebo vlastně vlajka se visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělal takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, no to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak, jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějaký způsobem se nechtě nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ti dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno. Všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že jo.
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, byste měli říct, nebo říct, říkám hlavně chci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: věc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají zapotřebí.
3: Oni to myslí s náma dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc. Nasledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo vody jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože... Takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích. To vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je váš. Ale prostě
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamená ano. U vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje a vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju, děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborně.
1: Co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, tak 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuju někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná koše, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak to, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouřit.
0: No,
1: takže možná potom může i ten dospělý zrovna ten pilota.
0: Máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže. Že to,
0: tak
1: že
0: tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem ji nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: Ale
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně. Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu. Ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teď prožila, bo mi nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní, nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já nikdo nechci... nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk bych chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte vy, to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak, tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju, děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, taky ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparová je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkousnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam bylo ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu. A zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka. A to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 000, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 000 hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo to, ten proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to aj podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton Centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl...
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A

0: že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce, a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, proč, jestli si dokážete položit i otázku, jako... Proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak. Sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho byl přivážet a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDN-ce. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já lajcky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji, nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: A kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které...

0: Člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali.
0: Mm-hmm.
1: Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne. No. Teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest.
0: Mm-hmm.
1: A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno vyřízené, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako proč byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby, ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice s prideskonem Mistecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel, 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já a trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na nádole Stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, a hlavně když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička, přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník. A no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních. No. Člověk má velké srdce, to víte, no. Velký Honza.
2: Noční linka.

opravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macon, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem, tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu

0: proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat. Pěkný večer.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíjová, prosím.
2: Paní Lamlíjová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obédia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... no, těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: No, Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
10: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
11: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
11: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty darebáku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
10: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
10: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
10: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
10: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
10: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete dův

0: přírody i filatelie.
1: Conium maculatum memento Socrates.
0: Ano.
1: Co to znamená, pánové?
0: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
2: Pan Obadias Cole, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
0: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
1: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
1: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Cole napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
2: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
1: A Sokratovi.
0: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného

0: člověka. No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
0: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
0: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
0: O, ano, o tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
0: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
0: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
0: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
0: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
0: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
0: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
0: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
0: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
0: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
0: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
0: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
0: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
0: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě. laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
0: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
2: Dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
2: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
0: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
2: Říkejte mu obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
2: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
2: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci.
2: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
2: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
3: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
2: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
4: Těší mě, pane kolego.
5: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
4: Ne, jsem entomolog.
5: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
5: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
2: Nezlobte se, doktore, ale...
5: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
4: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
5: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
4: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
5: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
4: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
5: To bych prosil.
4: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
5: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muši vajíčka.
4: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
5: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
4: Určil jste ji poněkud nepřesně.
5: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
4: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
5: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
4: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
5: No dovolte, co vy si...
4: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
2: Ono totiž...
4: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
2: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
4: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
4: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
1: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
4: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
5: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
3: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
3: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
3: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
2: Ano, to máme ověřeno.
3: Takže... To tedy...
1: Jste volný, Gardner.
2: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
3: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
1: Dilema. Gardnere.
3: Tak.
1: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci,
3: je to
2: tak. Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sírových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: To je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu.
3: A pan Pym... se rovněž neudržel jako vy a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech. A jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou vzácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou? Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarsky.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.